0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 7. části série vyučování 23. žalmu.

I dnes nás bude provázet 23. žalm. Čtu ho ve jménu Pána Ježíše Krista. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rotli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky mých protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Po sedmé, bratře a sestry, otevíráme 23. žalm a dostáváme se k další úžasné větě, která zní: vodí mne na klidná místa u vod. Neboli, jak říkají kraličtí, k vodám tichým mne přivodí. Je to další úžasná vlastnost toho dobrého pastýře. A zároveň i úžasná výsada každé ovečky. Mít přístup k vodě. A nejenom k ledajaké vodě, ale všimli jste si, co říká žalmista? Vodí mě k jakým vodám? Tichým. Pokud něco ovečka má ráda, tak je to tichá voda. Na klidná místa u vod. Všimli jste si toho někdy v 23. žalmu? To je něco víc než jenom, že pastýř dovede své ovečky k vodě. Tady je položen důraz na klidné vody, neboli na tiché vody. Musel jsem se ptát, co tím chtěl David vyjádřit. Na co kladl důraz a čeho si v tom vlastně vážil. Dřív než se nad touto tichostí a klidem zmíněných vod zamyslíme, tak se podíváme na samotnou vodu jako takovou v životě oveček na pastvě. Víte, ovce totiž, když se dobře napasou, a někdy jsem byl svědkem toho, jak se napásli dokonce u nás v Rumunsku i na suché a vyprahlé pastvině, protože zelená tráva pro nedostatek deště chyběla. Ale ovečky přece jenom přes den si něco najdou, nasytí se, ale bez vody to jednoduše nedají. Trávu, i když někdy skutečně suchou a nekvalitní, sem tam mezi kameny našli a viděl jsem někdy pastýř, jak odvaloval kameny, aby tu trávu kolem nich ještě ovce spásly. Ale pak přišla na řadu voda a bylo na pastýři, aby se o to postaral. Aby vyhledal vhodné místo, kde by ovce ukojila svou žízeň. Nikdy neskrotnou žízeň. Hlavně, když je teplota celý den nad 30 stupňů, ovce dává najevo, že už se nechce pást, protože má žízeň. A víte, podle čeho poznáte žíznivou ovci? Podle toho, že začíná něco hledat. Začíná být neklidná. Pobíhá z místa na místo, prostě jí schází něco hodně důležitého v životě. A to je voda. Celé stádo začíná být neklidné a někdy se z ničeho nic rozběhne z kopce dolů, jenom protože jedna ovce začala utíkat a ty ostatní si mysleli, že ví, kde je voda a že běží se napít, a tak všichni běželi za ní s tím, že určitě ví, kam běží. Jenomže ona někdy nevěděla, kam běží. Ona jenom utíkala za tím, aby našla vodu. Proto pastýř dbal na to, aby ovečky měly přísun vody. Voda, jak víte, je obsažená v každé buňce našeho života. Voda je vlastně obsažená skutečně ve všem. Na jejím obsahu záleží vaše i moje síla, naše energie,
Kdo by to neznal, když po ukrutné žízni se napl studené vody, máte pocit, jako byste se znovu narodil. Jenom proto, že jste se napili vody. Vzpomínám si, někdy na pastvě jsem byl, nebo na poli, hrozně žíznivý. Ale víte, takovou žízeň, kterou jsem nikdy v České republice nezažil. Tady máme žízeň, ale ne takovou, jako máte na poli, kde voda je hodně daleko a někdy si říkáte, někdy jsme si řekli, to už doděláme. Už máme jenom tohle, to už doděláme. Sice máme žízeň, ale to už doděláme. Jenomže víte, to nemělo konce. Ta práce jako by se stále natahovala, protože žíznivý člověk byl stále na jednom místě. Někdy se mi stalo, že se mi zdálo, že už pořádně nevidím. Už se mi tam dělali taková kolečka, rozmlžoval se zrak, dostavovaly se takové mrákoty, protože voda mi zjistila. A to jste měli vidět, jak jsem si vychutnával vodu, když jsem dorazil ke studánce. V tu chvíli, kdyby mi někdo nabízel celý svět, tak to nevyměníte. Když máte opravdu žízeň, že už vám je opravdu špatně a omdleváte, kdyby tam někdo postavil nový bavorák a dal vám vybrat, tak si vyberete vodu. Prostě je to tak, protože to je něco, co potřebujeme k životu. To auto nutně nepotřebujete. Ve chvíli, kdy dochází voda v těle. A tak já jsem přesvědčen, bratře a sestry, o tom, že David podobné chvíle znal. Nikde na pastvě, kde pásel ovečky, nebyly žádné automaty na Coca-Colu, aby si řekl, tak teď se napiju. Věřím, že tam nebyly žádné jiné možnosti, jak ukojit svou žízeň, a tak on věděl, co znamená přijít jako žíznivý k studánce s čistou a studenou vodou. A tudíž věděl, co asi prožívá i jeho stádo, o které pečuje ve chvíli, kdy bylo žíznivé. Voda, jak jistě víte, tvoří nedílnou součást vnitřního prostředí organismu. Představuje asi 60% lidského těla. V případě ovce prý to je ještě víc, minimálně 70%. A pro zdravý organismu v každém případě je to nepostradatelná tekutina. Pojďme se pozastavit nad otázkou, určitě tady jste vzdělanější v této oblasti. Zkusme si říct, jaké funkce plní voda v našem těle. Co má za úkol? Někdy si myslíme, že jenom ukojí žízeň a zase jde dál. Jakou úlohu má voda v těle člověka? Co hraje za roli? Plavuje nečistoty? Pelná výměna? Já budu trošku teďko chytrý, já jsem si to vygooglil. V těle voda připlní ty nejdůležitější funkce. Za prvé se podílí na trávení potravy, hraje významnou roli při štěpení živin. Za druhé napomáhá transportu živin do buněk a tkání. Za třetí odvádí odpadní látky, škodliviny a nadbytečné živiny z těla. Už to zaznělo. Za čtvrté reguluje tělesnou teplotu a zabraňuje tak přehřívání organismu. Za páté hraje důležitou roli v rovnováze našeho krevního tlaku. Dále zvlhčuje trávicí trakt. Za sedmé zlepšuje fungování ledvin, to víme všichni, jsem kvůli tomu skončil v nemocnici. Když se mě ptali, když jsem se posledně napil, tak jsem si nemohl vzpomenout. Za osmé zvyšuje průchodnost střev. Za deváté zvyšuje spotřebu kalorií. A za desáté prý tlumí nárazy v kloubech. Takže pokud chcete mít dobré klouby, tak to tlumte i tím, že pijete. Už teď víte, proč jsme tolik bombardováni v poslední době, abychom pili a pili a zase pili. Je to proto, že voda zajišťuje podporu všech životně důležitých funkcí v našem těle. A prý už samotná ztráta 10 až 20% vody v těle, takzvaná dehydratace organismu, může být životu nebezpečná. Tyto informace David určitě neměl. On si to nemohl vygooglit, ale jedno věděl, že ovce, kterou pase, prostě potřebuje vodu.
to věděl. A taky mi dopřála. Vždy, když je dobře napásl na čerstvé trávě, tak je odvádí k vodě. Kdo si dokážeme představit, jak se z toho ovečky těšili? Jakou měli radost z toho, když je z těch horských betlemských plání dostal k čerstvé studené vodě. V opačném případě totiž, když ovce neměla pravidelný přísun k vodě, tak její tělo sláblo, vysýchalo a hublo. A teď si všimněte, že David, když tak přemýšlí nad sebou samým a nad svým životem a boží péči o něho, tak nevidí jiné přirovnání než právě pastýře a ovečku. Přemýšlí tak nad tím, co Bůh pro něj dělá a vybaví si sebe jako ovečku, o kterou se ten nebeský pastýř stará. Vnímejte, sebe vidí na místě ovečky, sebe žíznivého, prahnoucího po vodě a svého pána vidí jako toho, kdo ví, co žízeň dokáže a také, kdo ví, kde by mohl utíšit tu potřebu. A my víme, že Bible nás učí, že vláhu nepotřebuje pouze naše lidské tělo, ale i naše duše. O tom, že potřebuje tělo, vodu, jsme si řekli a také jsem připomněl, že nás k tomu stále sdělovací prostředky nabádají a tak vidíme stále, jak lidé nosí flaštičky a popíjejí. Někdo to dokonce nevydrží ani během bohoslužby. Já taky ne, všimli jste si, že občas tady vás možná i tím dráždím. Ale jestli pak v této době je kladen dostatečný důraz na to, že naše duše se neobejde bez vody. Pán Ježíš o žízní v životě člověka mnoho mluvil. Jestli si vzpomínáte v tom kázání nahoře u Matouše 5. kapitoly 6. verši, tak říká, blahoslavení, kdo lační a taky, kdo žízní po spravedlnosti. Nebo u Jana 7.37 říká, jestli kdo žízní, žízní-li kdo, pojďme si to říct všichni, pojď ke mně a napij se. Jestli je někdo žíznivý, tak ať přijde ke mně se napít. A víme, že nevolal k té tělesné vodě, ale volal k něčemu, co člověk tolik potřebuje. Vezmeme-li dobu, kterou právě prožíváme, kterou právě žijeme a všechno to, co se tak na nás valí ze všech stran, dáme-li to do souvislosti s tím, o čem právě mluvíme, aniž bychom věděli, že tento žalm budeme probírat právě v této době, tak musíme uznat, že toto slovo je víc než na místě. Pán Ježíš říká, jestliže má kdo žízeň, má-li kdo žízeň, potřebuje-li kdo moji přítomnost, tak ať ke mně přijde a ať se napije. A já věřím, že tato doba je opravdu časem, ve kterém máme žízeň. Nebo měli bychom mít žízeň. Pokud už ani toto, co prožíváme, v nás nezbudí žízeň, větší žízeň po Bohu, po jeho slovu, po tom, co on dává, po jeho pokoji a po jeho radosti v této době, tak co jiného nás ještě vyprovokuje k tomu. A to už se teď dostáváme k tomu samotnému zdroji. Pán Ježíš skutečně učil, že touha a žízeň duše může být uvašena skutečně pouze jen tehdy, když se člověka ujme on jako dobrý pastýř. Když mu člověk dá sebe sama k dispozici a nechá se jím vést k těm, jak říká David, tichým voda. Co víc potřebujeme v dnešní době jako křesťané, než tu tichou vodu. Žel, mnozí lidé v dnešním světě, i když cítí tu žízeň duše, si neuvědomují, že jim může utíšit pouze Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř. A lidé skutečně hledají vodu,
Hledají něco, co jim dá klid, něco, co jim dá pokoj. Žel, ne všichni si uvědomují, že pouze Ježíš Kristus je tím dárcem. A někdy jsme svědky toho, že lidé ani netuší, že to je žízeň po Bohu. Mají nějaký nedostatek, i v této době něco potřebují, něco zhání, ale netuší, že to je žízeň po Bohu. Mnozí lidé hledají stále něco, pobíhají jako žíznivé ovce sem a tam, jsou neklidní, ale netuší, že se jedná o nedostatek toho, co dokáže dát pouze a jen Bůh. Mnozí lidé v této době jsou i dnes večer v pátek šťastní, že nakoupili to, co potřebovali, že se na ně dostalo, že jsou zabezpečeni. Ale víte, tahleta žízeň za chviličku znovu se dostane do popředí, protože toto tělesné za chvíli zase bude v minulosti. A lidé skutečně někdy netuší, že to, co potřebují, je právě živý Bůh, který dokáže utišit srdce člověka. Známý Afričan svatý Augustin vyjádřil tuto touhu v jedné jediné větě, když řekl: pro sebe stvořil si nás, o Bože. A naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Jak úžasná pravda. Naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Když budeme upřímní, tak musíme souhlasit s tím, že vlastně všecká světová náboženství i všechny pohanské kulty a vůbec i sekty a filozofické systémy doslova vytryskly z žízně člověka po něčem hlubší. A tak člověk hledá a ďábel se postará o to, aby i našel. Ale vidíme, že ne všechno, co člověk našel a k čemu dospěl, ho postavilo tam, kde má být a naplnilo jeho potřeby. Pastýř David to vysledoval už u svých oveček. Když psal 23. žalm a díval se na život z perspektivy ovce, tak vyznává: on je ten dobrý pastýř, který mě přivádí k tichým vodám. Tím vyjádřil, že vlastně pouze a jen Bůh sám věděl a ví, kde člověk může najít tu tichou, klidnou, ale také čistou vodu. Vnímejte smysl toho našeho smysluplného života. Když byste nalistovali proroctví Izajáše 55. kapitolu, tak v prvním verši čteme krásná slova. Vzhůru! Všichni vy, kdo žízníte. Vstaňte, zvedněte se, vy, kdo máte potřebu se napít. Postavte se. A teď poslouchejte, pojďte k vodám i ten, kdo nemá peníze. Myslí se i na takovou tu dobu krize, když nemáš to, co bys si přál, nemáš ani na to, zvedni se, říká Hospodin, a pojď a kupuj a jes, a to bez peněz a bez placení. A když Pán Ježíš Kristus přijde na tento svět, tak u Matouše 11:28 říká: pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení, a já se postarám o vaše odpočinutí. Já vím, kde vaše duše může najít klid. Ale teď pojďme zpátky k otázce, proč tolik lidí kolem nás jsou tam, kde jsou, i přesto, že Bůh nabízí odpočinutí. Proč i dnes žijí lidé v onom zmíněném chaosu a v zajetí různých bludů? Víte, i to David v této větě, kterou jsem přečetl, na kterou se v tomto žalmu dnes zamýšlíme, i to tady prozrazuje. A věřím, že jste to tam viděli, když jsem to četl. David totiž opěvuje u svého pastýře ty dobré vody, tiché vody. Víte, oni totiž existují i jiné vody. A ovce je tehdy a i v dnešní době hojně využívají. Když totiž ovce nejsou pastýřem odvedené k napajedlu s dobrou a čistou vodou, tak víte, co dělají? Hledají si sami vodu. Když se pastýř nepostará, ovce se snaží postarat sama o sebe. A víte, nejednou jsem byl svědkem toho,
jak ovce v touze po uhašení žízně pili všechno, co našli. Co jim tak jiného zbývalo? Někdy úplně špinavou vodu z kaluží po dešti, který spláchl veškerou špinu ze strání. Běželi a hojně se napili. To ale byla ještě ta lepší verze. Horší bylo, když žíznivé ovce využili vodu smíchanou s močí a jiných výkalů, které zůstaly v prohlubních vzniklých od šlápot většího dobytka. Jednoduše brali, co bylo, a výsledek je nemoc. Ovce onemocní, když se jí dostanou do těla tyto škodliviny. Nemůžeme nevidět i v současné době po té duchovní stránce podobné věci. Víte, spousta lidí hledá uspokojení ve všem možném, jenom ne v Bohu. Pije všechno, co se dá, aby ukojila žízeň duše. A nemusí to být nutně sekty a jiná otroctví. Lidé pijí ze všeho možného, aby utišili to, co v nich má žízeň. Mnozí hledají uspokojení v umění, myslí, že naplní nějak svůj život. Mnozí ve vědě, myslí, že se dostanou někam dál a pochopí, o čem to všechno je. Jiní se snaží najít uspokojení v hudbě, v literatuře, ve filozofii nebo v různých lidských uskupeních a přátelství. Ale výsledek zůstává stále stejný. Zůstávají lidé dál uštvaní a nespokojení. Já věřím, že takové lidi znáte i ze svého okruhu a známých a že znáte takového jednoho alespoň v sobě dříve, než jste Krista přijali do svého srdce. Jiní zase se snaží uhasit celou duchovní žízeň u nepravých zdrojů, třeba u sportu. Myslí si, že když něco docílí, že život dostane nějaký jiný level. Mnozí hledají ukojení žízně duchovní v práci, v podnikání, jiní zase cestují, jiní jdou v politice, kam až to jen jde, myslí si, že tím nějak docílí toho společenské aktivity, různé koníčky, jednoduše nemají kousek volného místa, času, aby načerpali a ukojili žízeň svého života. Přitom však přetrvává dál vnitřní prázdnota a niterná žízeň není utišena. Platí o nich slova z Jeremiáše 2. kapitoly, kde písmo říká v 13. verši, čtu z kralického překladu, mě opustili pramen vod živých, praví Hospodin. Ano, proto se tak cítí, protože mě pramen živých vod opustili, a cituji dál, aby sobě vykopali cisterny děravé, které nedrží vodu. A když tak se díváte na život člověka, který nezakotvil v Bohu a Bůh není jeho pastýřem, který ho přivádí k tichým vodám, tak skutečně je to život člověka, který sobě vykopal cisternu, ale děravou, a ta nedrží vodu. Měli jsme takové cisterny v Rumunsku. Když napršelo, tak byla plná, my jsme se radovali, kolik budeme mít zase vody a nebudeme muset pracně dovážet, jenomže ráno jsme přišli a ono tam nic nebylo. Prostě stačilo noc na to, aby voda utekla. Děravá cisterna, která ztratí vodu. Tak jsme ji museli vybetonovat a jenomže pak už ta voda byla špinavá, protože nemělo se to kam vyplavit mezi ty kameny. Stačilo místo úniku a voda utekla. Tak toto častokrát je v životě člověka, který nezakotvil v Bohu. Děravá cisterna, která nedrží vodu. Víte, to je obraz ztroskotaného života. Obraz zhroucených nadějí. Obraz unavené duše, která marně hledá vodu. Snad nejsmutnějším obrazem je pozorování zejména mladších lidí, kteří propadají závislosti na různých drogách, hracích automatech, alkoholu, sexu, v zoufalé snaze, aby utišili žízeň své duše. Myslí si, že když toto docílí, když toto dotáhnou někam, že se dostaví klid. Ale ptejme se sami sebe v tuto chvíli, jak by něco podobného mohlo utíšit tu duchovní žízeň v životě člověka. Jak by to mohlo utíšit? A přesto tito lidé neváhají sebe sama nazývat takovým tím známým hippies. Šťastný. Jsme docílili něčeho. Opravdu? Chtěli byste být, bratře a sestry, takovouto ovečkou, která by na takovýchto místech ukájela žízeň?
Chtěli byste být takto šťastní? Já ne. A z toho, co čteme v tomto žalmu, je vidět, že ani David na takových místech nehledal. Protože do toho jeho zmatku vstoupil už tehdy ten dobrý pastýř a přinesl to úžasné občerstvení. A to též dělá i v dnešní době. Ano, představte si, že Pán Ježíš Kristus naprosto dobrovolně vstupuje i dnes do této vykolené společnosti, do tohoto strachu, do toho všeho, co prožíváme, a zve lidi, aby přišli k němu. K pramenu živé vody. On totiž jako jediný ví nejlépe, jak utišit tu nejniternější skrytou touhu lidského srdce. On ví, že lidské srdce neuspokojí žádná nahráška, ale že pravé uspokojení je jenom v něm, v Ježíši Kristu. Proto čteme, kdo žízní, pojď ke mně a napij se. Že to není levná záležitost, ani v té tělesné oblasti, věřím, víme. Já budu citovat teďko jednoho pastýře z rovníkové Afriky, který v tomto směru píše toto. V žáru afrického slunce jsem přihlížel, jak domorodci vedou stáda k napajedlu. Byly to obrovské, ručně vyhloubené jeskyně v pískovci na břehu řeky. Velké, v kamení vytesané prostory. Ke žlabu vedly cestičky, po níž byla stáda k těmto hlubokým nádržím přiváděna. Dole u zdroje stál majitel stáda, vysvlečený do půlky těla a celý spocený čerpal vodu pro svůj dobytek. Při pohledu na hasicí žízeň stáda mi napadlo, že blaho zvířat závisí na pílí pastýře. Ovce mohou být napojený jenom proto, že pastýř nelituje žádné námahy, nasadí svou energii, sílu a také svůj pot. Tolik citát. Nemáme nejmenší pochybnost, že takovým pastýřem byl David. Že se staral o ovečky maximálně. Ale víte, nezadal si s tím pastýřem, kterého identifikoval ve svém Bohu Hospodinu. Jeho viděl, jak ho vodí taky k vodám. A při tom pomyšlení prožíval obrovskou věčnost za ty vody, ke kterým ho Pán přiváděl. A tak se stačí ptát, jak moc si vážíme my v této době té píle toho našeho dobrého pastýře, otázce ukájení té duchovní žízně. My přece víme, že náš dobrý pastýř nedal k dispozici pouze jenom svaly a pot. Pán Ježíš Kristus dal k dispozici svoji krev. Dal to nejcennější, co měl. Dal sebe sama, aby my jsme netrpěli duchovní žízní. Už starozákonní prorok Ezechiel v 34. kapitole 19. verši dal prostor Hospodinu, který volal: a moje ovce se mají pást na tom, co jste nohama zašlapali, a pít to, co jste nohama skalili? Myslíte si, že moje ovce mají pít takto nekvalitní vodu? A v 11. verši prohlásil: toto praví panovník Hospodin, hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně péčovat. Já je nenechám pít takovéto výkaly. Proto David volá: Hospodin je můj pastýř, pastýř, který vede své stádo, ale taky vedle toho mi dopřává odpočívat na travnatých nivách a následně mě vodí na klidná místa u vod. Jak krásně, jak požehnaný fakt pro každou ovečku, která se nechala pozvat do Kristova stáda. A teď v závěru mi dovolte, jak jsem slíbil v začátku, abych se pozastavil u těch slíbených obrazů klidných a tichých vod. Co tím chtěl David zdůraznit? Ovce, jak jistě víte, je všeobecně známo, hasí žízeň ze tří zdrojů. Za prvé z pramenu a řeky, kterým je pastýř přivádí. Ty jsou ale někdy ne úplně klidné. Někdy ovce má co dělat, aby se napila v klidu z tekoucí vody, která tam teče ve velké míře. Za druhé ze studních, ze kterých pastýř váží ovcím vodu, ale je do žlabu. Když jsme jeli s manželkou do Srbska, tak jsme viděli takové místo, kde ještě byla ta studna, kde pastýř vážil tu vodu a lili do žlabu ovcím. Je to chvíle, kdy se ovce tlačí jedna přes druhou, protože si myslí, že ten kyblík vody je poslední. A tak chce urvat co nejvíc. A pak je tu ještě třetí zdroj, a tím je rosa.
Víte, a právě na tenhle zdroj bych chtěl v závěru položit důraz. Ovce totiž mohou po celé měsíce, a to jste možná nevěděli, vydržet bez, aby pili z nějakého napajedla anebo řeky, pokud je ráno a večer na trávě rosa. Celé měsíce přežijí na rose. Proto už někdy brzo ráno, ještě za rozbřesku, vidíte ovce, jak už se pasou. Vyhání je pastýř hodně brzy. Pasou se dokonce, je-li jim umožněno i v noci svítili měsíc. Já jsem byl toho svědkem na vojně, kdy pastýři někdy během celé noci, když svítil měsíc, hlídali stádo na pastvinách a to stádo se většinou v noci páslo. A právě díky rose, na které mohou být, mít společně s čerstvou trávou podíl, jak večer, tak ráno, ovce zůstávají v dobré formě. Orosená tráva. Nevím, jak ví, ale já pro tiché duchovní vody, bratře, sestry, ke kterým nás náš dobrý pastýř vyvádí dnes a denně, nemám lepší obrazu, než je obraz raní rosy. To je duchovní raní rosy. Čistá nebeská rosa, která se třpítí v těch duchovních kapkách, na stéblech té duchovní trávy a na listech těch duchovních rostlin, které máme k dispozici po ránu. A věřte mi, že každá ta dnešní duchovní ovečka, která s tím má své zkušenosti, mi dá i dnes večer za pravdu. Vždyť kdo by to neznal? Křesťané, kteří neváhají ráno brzy vstát, aby se stišili u Božího slova. Jsou lidé radostní a lidé plní naděje. Jednoduše jsou svěží a plní moci Ducha Svatého, protože ráno je tam ta rosa. Dáte mi si za pravdu, je tam ta rosa. Když už pak svítí venku sluníčko a lidé jezdí a trouby, už jsme tak trošičku jim podráždění a už máme toho tolik před sebou. Ale víte, ráno, když vás nikdo neruší, uděláte-li si ten čas, je tam ta rosa. Jsou to lidé, kteří z Božího slova doslova nasávají ten Ježíšův život po ránu. A není divu, že v té síle mohou dostat všem požadavkům všeního dne. Krásný to zvyk u mnohých. I když není to pouze zvyk, ale je to doložená skutečnost mnoha mužů božích a mnoha božích žen. Je to tajemství mnoha božího požehnání, které spočinul na božím lidu právě v tom každodenním raním stišení. Jsou to chvíle, kdy pastýř vyvádí ovečky, aby v raní rose okusili, jak je dobrý pastýř. Jsou to chvíle, kdy nasloucháte jeho hlasu v takovém ještě odpočatém stavu. A následně přijímáme posilu. V raním modlitevní stišení u Božího slova navazujeme a upevňujeme spojení s Pánem a naše žízení je v něm uhašená a srdce naplněno hlubokým pokojem, který smíme následně nést do rozbouřeného a neklidného světa kolem nás. Přemýšlíte někdy o tom, že když ráno nasajeme a pak jdeme vstříc rozbouřenému světu, že máme i z čeho rozdávat. Ale když přijdeme ráno vyšťavený do školy, do práce, co můžeme dát? Navíc, když ze všech stran přichází takové různé zprávy. V závěru mi dovolte ještě jednu vzpomínku na ovce, které se pásly v blízkosti, kde jsem na vojně v noci hlídkoval. V pokojném tichém ránu stály někdy po kolena v orosené trávě a pásly se, aby následně, když vyšlo slunce, vyhledali stín a pokojně leželi a přežvikovali to, co v brzkém ránu přijali. Byl to krásný pohled na spokojené stádo, o pastýři nemluvě. Tak zůstává otázka, jsou v duchovním směru mezi těmito spokojenými ovcemi všichni křesťané? Jsme tam my? Jste tam vy, milí posluchači? Já mám obavu, že tam všichni nejsme. Víte, kolik jich i v této době zkouší různé jiné řešení svých každodenních problémů po ránu, kolik nás čerpá z různých jiných zdrojů, které mají daleko k tichým vodám. Víte, někdy ráno staneme a zapneme si, co se stalo během noci a máte někdy po náladě. Daleko to má k tichým vodám. Ne, nepohrdáme ničím, nic nezlehčujeme, ale my musíme vyzvedávat určité věci a tím je i to ranní stišení. Hlavně pak v této době. Protože i nám hrozí, že se budeme plnit svého ducha, svoji duši všemi možnými poznatky,
Že budeme hltať rôzne knihy a toužiť po rôznych iných vúrcích, ale naše srdce môže zostať prázdne a neuspokojené. Najdete i v dnešní době ty, kteří odmítají vedení Duchem Svatým a jdou si po svých cestách, napájejí se zaklenými zdroji, kde se domnívají, že to uhasí jejich žízeň. Dnes tomu můžeme učinit přítrž, bratře, sestry. Vždyť náš pastýř je tu od toho, aby nás i dnes vyvedl. I v této době vyvedl. A taky i zítra, po celý nastávající čas, aby nás vodil na klidná místa úvod. Moc bych si přál, kdybychom to využili. Počínaje touto chvíli. Tak, jak vás Duch Boží povede, děkujeme Pánu Ježíši za jeho péči o nás, za tu rosu, s kterou nám skrápí své slovo po ránu. A také prosme, aby nás v nás vzbudil, a vůbec v Božím lidu, aby vzbudil tu touhu po tom, aby on byl tím, co tolik potřebujeme.

Vyslechli jste si 7. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

0: Druhý den se probudil starý Pavel dost pozdě. Hlavu měl těžkou a prázdnou a srdce plné. Když otevřel oči, jeho pohled padl na vatru. U ní nohy pod sebou, po cikánsku skřížené, sedí Pavlík. Jednou rukou objal chlapec Dunaje, zlaté vlasy dítěte se mísí s bílými chlupy huňáče, pes i chlapec jsou zahledění do vesele praskajícího ohně. To byl pěkný obrázek. Stařec při tom pohledu pocítil v srdci něco měkkého. Jenže najednou si vzpomenul, co bylo včera. Jak uhodil Pavlíka a proč. Pavlíku, podívej se tam v mojí haleně. Co v uzlíku najdeš, to si vezmi. Pozvali mě na křtiny a dali mi výslužku. Chlapec radostně vyskočil, pozdravil a už rozvazuje uzlík. Jaké poklady tam? Dvě koblihy, kus závinu a kus bábovky. A to mi všechno dáte, dědečku? Všechno, chlapče. To za to, že jsem tě včera uhodil, když jsem byl trošku podroušený. Ta hloupá kořálka člověka celého omámí. A nechtěl jsem to pít. No ale jak si nevypít, když motříček i strýc tak nutili. Víte, dědečku, to, že jste mě uhodil, mě bolelo jenom trochu, ale já jsem se hlavně bál, že Ježíš odejde, když jste tak klel. A já nevím, jestli on může být tam, kde jsou opilí lidé. Četl jste už někdy svatou knihu, ve které je popsaná cesta do země, kde slunce nezajde? Ne, takovou jsem nečetl. A taková ale je. V té se člověk dočte o Ježíši úplně všechno. Začal chlapec vykládat, jak se narodil Ježíš a jak ho chtěl ten drak zabít a co potom činil, když přišel z té daleké krajiny. Chlapče, však ty znáš evangelium o Kristu Pánu. A víš toho víc než já, starý člověk, kde jsi k tomu přišel? Pavlík už by všechno vyprávěl od začátku, ale vešel dřevorubec Liška a tak musel přestat. Odešli s dědečkem, měli převzít od hajného nové stromy, když poodešli kus od boudy, běží najednou Pavlík za nimi. Co chceš, chlapče? Prosím vás, dědečku, nechoďte pít. Já se bojím, že Ježíš by nepřišel a nechtěl by tu zůstat s námi, kdybyste se náhodou opil a klel. Dej mě pokoj, chlapče! Zamračil se Juriga. Ale Pavlík věřil, že dědeček se neopije a nebyl zklamán. V tom týdnu se jen málo kdy dostal do sluneční krajiny. Dědeček slíbil na katolické faře i u hospodského, že každý den přinese do obou domů jahody a hřiby. Musel se velmi snažit, než nazbíral dva džbány a mnoho běhal nahoru i dolů. Na faře měli hosty. Sestra pana faráře přišla i s mužem a dětmi navštívit bratra. Pavlík dostal po každé kus chleba i s masem, nebo koláč, a jednou, když přišel právě v poledne, takový oběd, jaký ještě nepamatoval. Když služka viděla, že odkládá kousek masa do šátku a přiznal, že to chce přinést dědečkovi, tak mu ještě pořádný kus přidala. I Dunaj se nažral kostí a všeho možného, že na zpáteční cestě sotva funěl. Juriga se zaradoval, že chlapec na něj pamatoval. Neboj se, Pavlíku, já ti peníze neutratím. Když mu odevzdával všechno, co utržil. To ti schovám zvlášť, jenom pilně sbírej, pokud rostou. Přijde zima, budeš potřebovat boty. A dostaneš nové. Pavlík tedy sbíral, vedlo se mu dobře. Jenomže rád by to všechno oželel, kdyby mohl raději číst v té svaté knize. Kdyby ta skála nebyla alespoň tak daleko. Kdyby měl tu svatou knihu v boudě, spíš by si našel čas. Ale vzít ji ze skály, to se neodvážil. Vždyť přeci nebyla jeho. Velice se už těšil na neděli. V sobotu si vyhlédl pěkné jahodiště a ráno teprve svítalo, běželi tam i s Dunajem. Dunaj pro ukrácení času honil zajíce a ještěrky a Pavlík sbíral. A myslel přitom, proč asi v té svaté knize tam dál bylo zase totéž. To určitě proto, aby si to lidé pamatovali. Ale i nové věci. Třeba o tom šlakem poraženém, kterého střechou spustili kamarádi k Ježíši a on ho uzdravil. Těm lidem se to nelíbilo, že mu odpustil hříchy. Co to je hřích? Včera řekl farář chlapcům své sestry, že krást jablka v cizí zahradě je hřích. Možná, že ten nemocný taky někdy kradl jablka a přitom spadl. A proto byl nemocný. Ale proč mu Ježíš odpustil? Vždyť tomu měl odpustit ten, koho obral. Když já něco špatně udělám, musí i mě Ježíš odpustit. Aha. Vždyť tam stálo, že on má na světě moc odpouštět hříchy. Chlapec přestal na chvíli sbírat krásné červené ovoce, složil ruce, hledí na oblaky ozářené sluncem a říká: já jsem už nejednou hřešil. A pane Ježíši, já jsem tě ještě nikdy neodprosil. Tak tě prosím, když máš takovou moc, odpust to i mně. A děkuju ti. Ty víš, že já jsem někdy něco udělal zlého. Dědečkovi Rázgovi jsem polámal troubel od fajfky, aby mě tím nebyl. A mladému strýci jsem ukradl bič. Tetičce vejce. To je pravda, že mě za to nabili, ale stejně to bylo zlé. A to by tedy všichni lidé na světě měli všechno říct Ježíši. A on by jim to taky odpustil. No asi to všichni dělají. To je jenom já, hloupý chlapec. Když jsem ještě malý, tak jsem to nevěděl. Já se ještě dneska zeptám dědečka, jestli mu Ježíš všechno odpustil. Ani se Pavlík nenadal a už měl oba dva džbány plné a plný uzlík hřibů. Dunaj, pojď, musíme pospíchat. Volal na psa. Nech ty ptáky, kdo ví, jestli taky nehřešíš, když je plašíš. Podívej se, jak poletují chudinky. Kdybych to dělal já, určitě by to byl hřích. A ty jsi jenom pes, tobě to určitě projde. Dunaj si vyslechl kázání a už běží před svým malým a vesele pospíchajícím pánem. Když už vycházeli z lesa, dohonil je Liška. Pod vrchem ležela vesnice. Kam pak jdete, vy dva, a už tak brzo z rána? Nesu jahody na faru, strýčku. No ty jsi ale pilný chlapec. To si brzo na ty boty vyděláš. Kam pak jdete vy, strýčku? Ale já jdu ke zpovědi. Už jsem dávno nebyl a člověk někdy musí udělat pořádek se svými hříchy.
1: To je pravda, no jo. Tak vy jste s nimi už udělal taky pořádek? To jste všechno řekl Ježíši, vyznal jste mu, co jste zlého udělal a on vám to odpustil, že jo? Jako tomu poraženému šlakem.
0: Co to mluvíš, chlapče? Zaraženě pohledl muž na chlapce. Vždyť jsem ti řekl, že jdu teprv ke zpovědi.
1: A co to je?
0: No půjdu přeci do kostela a tam mi farář dá rozřešení. Odpustí mi hříchy.
1: Farář? A on má tu moc?
0: No ty jsi divný chlapče, co pak já vím, jestli má tu moc? Já se nikoho na to neptám. Jsem hříšný člověk, sluší se, abych šel dvakrát, třikrát za rok ke zpovědi, no a možná, že mi pán Bůh bude milostivý.
1: A vy to nevíte určitě, jestli má tu moc?
0: A když půjdete z toho kostela, tak to budete vědět. Chlapče, kdo pak to má vědět před smrtí? To se dovíme až po smrti.
1: Strýčku, ale kdybyste šel k Ježíši, on by vám ty hříchy určitě odpustil jako tomu poraženému šlakem. Toho tam spustili po provazech a on mu je odpustil.
0: Jo, ty myslíš Krista, chlapče. No jo, jenomže na zemi pro takového obyčejného člověka, jako jsem já, je farář Bohem. Ten za něj všechno udělá, tak já musím jít k němu.
1: A to řekl i jemu Bůh tomu faráři. To je můj milovaný syn, toho poslouchejte.
2: No chlapče, co to do tebe vlezlo? Ty mě úplně popleteš těma otázkama.
1: Stričku, nezlobte se. Víte, já jsem totiž dnes prosil Ježíše, aby mě ty hříchy odpustil a on to udělal. Kdybyste věděla, jaký já jsem rád.
2: No ale vyjdete na horní konec vesnice, tak s Pánem Bohem.
1: Liška chvíli hleděl za chlapcem a potom zavrtěl hlavou.
2: Že mu Kristus odpustil hříchy?
1: Však ten chlapec možná žádné ani nemá.
2: Jo, to kdybych já to tak věděl.
1: A mě by měl co odpustit. Najednou se člověk rozhněvá, když to nikdo nemůže vidět určitě. Chodíme ke zpovědi, dělali to naši dědové, otcové, sluší se to.
2: Copak já vím, jestli má farář tu moc?
1: Vždyť on tam říká, že je jenom služebník boží.
2: A že podle moci, skrze církev svěřené, odpouští hříchy.
1: Tak asi má tu moc.
2: Třeba, že od církve.
1: No asi to tak je, musí to být správné.
2: Copak se dám poplést tím malým chlapcem?
1: Pohodil Liška hlavou a pustil se chodníkem k evangelickému kostelu. Scházeli se tam lidé, kteří tam přišli za tím samým účelem a rozuměli věci asi tak jako on.

worthy name.

Hospodin je mojou silou a mojim štítom. Na neho sa nadeje moje srdce a preto mi bude spomožené. Moje srdce bude plesať a budem ho oslavovať svojou piesňou.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 8. části série vyučování 23. žalmu.
0: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. A do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Otče nebeský, jsme tu sejíti ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. A v tomto jménu jsme si přečetli toto slovo. Prosím tě, aby si právě pro toto jméno Ježíš, v němž jedině

Synem je spása, nám požehnal tohle slovo. Dej, Pane, všechno to, co nám skrze to dnešní slovo chceš říct, aby bylo na tvoji slávu a také požehnání každého jednoho z nás. Děkuju za to, že i tímto způsobem můžeme být u tvého slova a že i tímto způsobem se přibližuješ ke každému z nás. Vyprošujeme si, jak jinak, Pane, než tvoje požehnání, protože tě tak moc potřebujeme. Nech tvé jméno je navěky požehnáno. Amen. A nyní se zaposlouchejme do nám všem známé mládežnické písně s názvem Raduje se všechen Boží lid.

naživu mě udržuje, neboli duši mou občerstvuje. Tak to je místo, kam jsme se v tomto 20. žalmu posunuli dnes večer a také zároveň i téma této dnešní biblické hodiny. Hned na samotném začátku, bratře a sestry, přátelé, drazí posluchači, chci sobě i vám připomenout, že tato slova pronáší David z pozice ovečky. Ovečky, která je pod vedením a ochranou toho dobrého pastýře. A David, jak vidíte, si to neváhá přiznat, že jeho život, co by ovce, stojí a padá s jeho pastýřem. Žel, v dnešní době je spousta takzvaných křesťanů, kteří se nechtějí stotožnit s ovečkami. Jenomže, přátelé drazí, co jiného z nás je, pokud nejsme ve stádu svého pána ovcemi? Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stává z křesťanů, z božích dětí, pokud nezůstanou ve stádu toho dobrého pastýře právě ovečkami? Tak či tak zůstávají pouze dvě možnosti. Buď se křesťan pasuje ve stádu na samotného pastýře a že to není nic cizího v Kristově stádu. Ano, i v dnešní době někteří křesťané se častokrát staví do role pastýřů, takže pasou sami sebe. To znamená, že odmítají poslouchat častokrát písmo, určují si, co budou dělat, co nebudou dělat, určují si sami, co je hřích, co není hřích. Určují si, kam se půjdou pást, kam ne, a také zda vůbec potřebují pastvu, anebo už ne. A jistě víme, že je to jedna z velmi nebezpečných situací v životě člověka. A nebo pak zbývá ta druhá možnost, a sice, že se z oveček ve stádu Ježíše Krista stanou vlci. I to je v církvi Kristově žel známo. To znamená, že ten, který by měl jít tiše za pastýřem svým pánem Ježíšem Kristem, za svým spasitelem, tak častokrát se stává, že jde proti stádu a samozřejmě i proti samotnému pastýři, pánu Ježíši Kristu. Ale všimněte si, že David, autor tohoto žalmu, nemá vůbec problém se stotožnit s ovečkou a z toho, co tady čteme, je vidět, že on se v tom stádu má velmi dobře. Autor tohoto žalmu se nebojí přičíst veškerou autoritu svému pastýři, svému Bohu. A to je autorita, v níž nechybí každodenní péče o ovečky, každodenní starost o jeho život, nebo jak jinak pochopit slova, udržuje mě naživu. Jinými slovy, bez toho mého dobrého pastýře bych už tu vůbec nebyl. Bez něho můj život by byl minulost. A vezmeme-li v potaz život ovečky na jedné straně a status pastýře na straně druhé, pak mu musíme dát za pravdu. Vždyť co by si ovečka počala, drazí moji, kdyby neměla pastýře? Zkuste o tom alespoň dnes večer trochu přemýšlet. Co by si ovečka počala, kdyby neměla pastýře? Stejně tak, co by si křesťan počal hlavně v této době, kdyby neměl pastýře. Vidíme kolem sebe spoustu lidí, která neví, co a jak, kam se dát. A pán Ježíš prohlásil o svém lidu, že vidí rozptýlené jako ovce bez pastýře. Když se díváte na dnešní svět, tak se vám to tak jeví, jako kdyby lidé byli ovečkami bez pastýře. Ale já věřím, že my křesťané si o to víc i dnes večer uvědomíme, co by z nás bylo,
a co by s námi bylo, kdybychom neměli tohoto dobrého pastýře. Pastýř, který i dnes je naším pánem a naším spasitelem, naším ochráncem a vším, co potřebujeme. Pojďme, bratři a sestry, přátelé, milí posluchači, pojďme si to společně dnes večer představit v této biblické na příkladě Pána Ježíše Krista, toho dobrého pastýře, který o tomto soužití ovečka a pastýř prohlásil u Jana 10. kapitoly velmi krásná slova. Myslím si, že právě tam najdeme to nej, co si David uvědomoval ve chvíli, kdy přemýšlel o roli tohoto dobrého pastýře v oblasti svého života. Dovolte mi ta krásná slova přečíst. Janovo evangelium, pokud máte po ruce Bibli, doporučuji si to nalistovat. Jan 10. kapitola, budu číst od 1. verše po verš 5. Stojí tam tato slova. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovci. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. A 11. verš. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Pojďme, drazí moji, začít od toho posledního zjištění. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Tak tedy zaprvé, pastýř, ten dobrý pastýř, neváhá svůj život předřadit před život své ovečky. Už chápete hloubku Davidových slov na adresu svého pána? A věřte mi, on věděl, co dělá. Uvedu příklad. 1. Samuelova, 17. kapitola, verš 33. Tam nachází tento text mládenečka Davida před králem Saulem na bojišti, kde jim vyhrožuje Goliáš a David se rozhodne, že se s ním utká. Saul však ho nechce pustit. Tak si vyslechněte ten rozhovor tak, jak proběhl. Saul Davidovi odvětil. Cituji. Nemůžeš jít proti tomu pelištějci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi. Tvůj služebník byl pastýřem ovcí. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Co tomu říkáte, drazí moji? Všimněte si, že David neříká, že přišel na jeho ovečky pes, dokonce ani ne vlk, ale samotný lev a samotný medvěd. To znamená, že tam šlo o život. Nejenom o život ovci, pro které si lev s medvědem šli, ale tam šlo o život samotného Davida. Proč? Protože on se postavil mezi ovečku a mezi tuto šelmu. Nekřičel na ně pouze z dálky. Dokonce nečteme ani, že by na ně házel kameny nebo klacky. Ale jak sám říká, když se proti mně postavil jak lev, tak medvěd, já jsem ho chytil za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil a vyrval jsem mu ovečku z tlamy. Jen si zkuste toto představit. David byl svědkem toho, jak v určitou chvíli lev a medvěd se postavil proti němu, když ho dohnal v touze vysvobodit ovci. Nemyslím, že se to šelmám líbilo. Zvíře vždycky vyhodnotí v pastýři nepřítele a tak si umím představit, jak se lev a medvěd určitou chvíli zastaví a postaví se proti pastýři.
V tomto případě proti Davidovi. Pastýř však nasadí svůj život. Nic víc, nic míň. Všimněte si, on si neříká, ale copak jedna ovce. No tak, ať si odnese. Ne, ne. On si neříká, přece se nenechám sežrat místo ní. Ne, toto dobrý pastýř neříká. On její život bral natolik vážně, že nasadil svůj život, aby ji ubránil. A to tak, že svou ruku se dotkl tlamy samotného lva a medvěda. A vyrval jí z tlamy. Podívejte, jak je to tady úžasné. David neříká nic o tom, že by lva chytil za ocas. Ale to, co říká, je, že ho chytil za dolní čelist. Vnímejte, za čelist plnou zubu, ostrých zubu. Jenže víte, ona tam byla i horní čelist, která nejednou určitě sevřila Davidovu ruku a tekla krev. Jenomže z toho, co David říká, je vidět, že byl tím dobrým pastýřem. A nebylo to jednou, nýbrž opakovaně, říká písmo. Zvěř se vracela, ale pastýř si s nimi věděl rady a neunavně s nimi bojuje dál. Jinak by život oveček byl minulosti. Už chápete, bratři, sestry, drazí přátelé, váhu těch dnešních slov z 23. žalmu naživu mě pastýř udržuje? Zvláště, když si představíte tuto dobu, ve které žijeme, vybavujete si váhu těchto slov, naživu mě dobrý pastýř udržuje? A nyní, když píše tento žalm David a přemýšlí o svém pánu, tak si vybavuje právě tuto scénu a vidí, jak Bůh, Hospodin, pro něho dělá to též. Ale v porovnání s lvem a medvědem se Bůh postavil proti silnějšímu nepříteli. Víte, David vidí, jak ho pán Bůh udržuje naživu tím, že ho ďáblovi vytahuje přímo z chřtánu, ne lvu a medvědovi. Proto to uvědomění a proto ta vděčnost. Proto to uznání. Ano, pane, ty jsi ten dobrý pastýř, kterému já vděčím za život. Jinak bych tu nebyl, pane. Jinak bych tu nebyl. A tak, drazí moji, otázka, která zůstává pro každého z nás, z dnešních věřících, zní, uvědomujeme si to? Jsme si vědomi i dnes večer, co pro nás udělal a dělá ten dobrý pastýř? Vždyť my máme černě na bílém, že tak učinil. Ano, tvůj a můj dobrý pastýř tak učinil. A to ne někde tam na pastvinách, ne někde pouze tam v práci a ve škole, kde se pohyboval v tomhle týdnu, ale Kristus tak učinil na kříži a dal svoji krev. Vímejte, postavil se mezi mě a mého úhlavního nepřítele. Postavil se mezi tebe a tvého úhlavního nepřítele. Uvědomujeme si to do hloubky dnes večer? Uděláme si ten čas jako David, abychom to viděli a následně, abychom ho za to chválili? Moc bych si to přál. Zaslouží si to. A nyní se přeneseme dál v tom textu z Jana 10, kde stojí psáno, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Víte, drazí moji, nejednou se při čtení tohoto textu automaticky přeneseme k onomu lupiči, který leze přes plot a uniká nám to všechno, díky čemu nás ten pastýř, dobrý pastýř, udržuje při životě. Všimli jste si toho, co to je? Je to prevence. A tak za druhé vám chci říct, že dobrý pastýř dbá na prevenci svých oveček. Nečeká až na to, až je medvěd bude někde honit nebo lev, ale dobrý pastýř dbá na prevenci. Já ji tady vidím ve čtyřech krásných prvcích. Posuďte sami. Za prvé čteme tady o ovčinci, za druhé o dveřích do ovčince, za třetí o ohradě k
kolem ovcí. A za čtvrté, aby toho nebylo málo, tak je tady ještě vrátný, který ovce hlídá. No řekněte sami, dochází vůbec ovečkám, že bez ovčince po žádných pevných dveřích, pevné ohradě a pečlivého vrátného by neměli šanci? Kdy ovečce dochází vůbec? A dochází to, že bez těchto prvků by nepřežila? Asi těžko. A tak o to víc, bratři a sestry. Važme si toho, že Bůh dbá na prevenci v době, kdy nás to vůbec nenapadá, že nám hrozí nějaké nebezpečí. Víte, ovečky jako takové to nikdy neřešily. Nejednou to dokonce vnímají jako omezení. Však by rádi vyšli ven, jenom že ona tam je ohrada. Dost často jsem vydával ovečky postávat u vrátek ovčince a čekat. Tak rádi by šli ven, jenomže dveře byly zavřené. A tak oni tam bečí a domáhají se východu. Jenomže ono to nešlo. A tak jsem si častokrát říkal, když jsem se na ně díval, co si asi o tom svém pastýři myslí. Tak rádi by šli ven a ono to nejde. Nejinak ohrada. Víte, i když vyjdou z ovčince ovečky ven, tak oni nemohou jít kam chtějí, protože jim v cestě stojí ohrada, která jim v tom brání. Ano, dostali se z ovčince, ale nemohou jít ven, protože je tam ten plot. A v tomto případě biblickém, o kterém Pán Ježíš vypráví, tak tam byl ještě vrátný. Vnímejte, ten, kdo je hlídal, kdyby náhodou našli skulinku v plotu a vyšli. Měl jim v tom zabránit. Ale buďme upřímní, i když to ovečky nemají rádi, a tak rádi by si šli po svém. Co by se bývalo stalo, kdyby neměli ovčinec? Co by se stalo s ovečkami, kdyby neměli kde sklonit hlavu? Co by se stalo, i kdyby ovčinec měli, ale neměl pevné dveře? A co by se stalo, kdyby kolem ovčince nebyla ohrada poté, co ráno vyběhnou ven? A co by se stalo, kdyby tam nebyl přes noc, když šel pastýř spát, kdo je ještě hlídal a dohlížel na ně? Víte, žalmista David toto neporceňuje. Když je pastýřem ovcí, to neporceňuje a stejně tak, když píše tento žalm, to oceňuje. Víte, on byl totiž jistě svědkem i toho, jak se zvěř přiblížovala i v noci. A možná i nejednou využila špatného oplocení k tomu, aby se dostala dovnitř. Proto ve chvíli, kdy přemýšlí o svém životě a o svém Bohu, tak je mu velmi vděčný za tyto čtyři prvky. Za to, že jeho život Bůh ochránil právě díky tomuto ovčinci. Právě díky těmto dveřím, právě díky této ohradě, ale právě také díky vrátnému, který bděl. Vidí, jak právě ona Boží péče o jeho život byla mimo jiné i v tom, čemu říkal omezení. Ano, Bůh ho chránil i v tom, čemu říkal omezení. Jednoduše pronikl do té hloubky Božího starostlivého srdce a mohl zvolat: udržuješ mě naživu, Pane. Ano, mimo jiné i přes ta omezení díky tomu žijí. Bratře, sestry, milí přátelé, posluchači, je toho tolik, co nám denně usiluje o život. Jak po té tělesné stránce, a jsme toho svědky, stejně tak po té duchovní stránce. Ale my můžeme zvolat: ty, Bože můj, ty jsi garantem mého života. Díky tobě žijí. Díky tobě jsem naživu. Udržuješ mě při životě jako pastýř svoji ovečku. Protože jsi nasadil svůj život a neporcenil si ani prevenci. A tak, bratře a sestro, pojďme zkusit i dnes večer, tak alespoň jak to půjde, pojďme zavzpomínat každý sám na tu úžasnou péči toho našeho dobrého pastýře Ježíše Krista, který též vedle nasazení svého života pamatoval a pamatuje na prevenci. A to i přesto,
že jsme nejednou též v tom jeho pečlivém jednání viděli omezení. A dovolím si říct, že i možná dnes jsme viděli v Božím péči omezení. Nejednou jsme možná to omezení z Boží strany reptali, stejně jako reptáme na omezení, které učinila vláda. Reptáme na omezení, které Bůh kolem nás oveček udělal. Vidíme častokrát, jak nás Pán ve svém stádu drží uzavřené, jak nás drží ohrazené, jak nás omezuje, jak jsme hlídáni. Ale víte, pravda byla taková, že nás Pán tímto ochránil a dnes a denně ochraňuje od různého nebezpečí. Víte, častokrát musím přemýšlet hlavně nad dětmi z našich rodin, křesťanských. Nejednou i oni, a hlavně oni, mají ten pocit, že je rodiče v církvi drží zkrátka. Že je omezují a brzdí v tom, co je venku za ohradou. Že musí do shromáždění, že musí na besídku, že musí na dorost, že musí na mládež a mohli bychom pokračovat. Ostatní děti si dělají, co chtějí a oni ty naše častokrát musí. A oni to někdy takto vidí. Jenomže buďme upřímní a obracím se teď hlavně na vás, mladé. Buďte upřímní. Kde byste byli, kdyby Bůh přes vaše rodiče nepostavil toto omezení? Kde by byla ovečka, kdyby si vyšla bez pastýře, když se jí zamane? O jedné mladé ženě je ve Starém zákoně, jmenovala se Dina, řečeno, že si tak jednoho dne vyšla, aby se podívala na celé té země a vrátila se znásilněná, vrátila se v zuboženém stavu. Od čeho všeho vás i mě Pán Bůh ochránil právě proto, že nás vložil do křesťanských rodin. Jak požehnané je, že v nich můžeme vyrůstat a můžete vyrůstat jako ovečky pod ochranou toho dobrého pastýře. Většinou, i když se mnozí vrací, po té, co si vyrazili, tak se vrací zranění, ubití a duchovně velmi poznamenaní. A jsou taci, kteří se z toho v životě nespamatují. A tak, drazí moji, jak je krásné, když si toho ovčince vážíme. Když jako Boží lidi ceníme toho bezpečí z toho plynoucí. Když dokážeme docenit ty pevné dveře, které se jen tak leda s čemu neotevřou. A leda s komu? Je pravda, že na ně nejednou buší různí nepřátelé. Novodobé šelmy, novodobí medvědi a lvy. Víme, že ďábel obchází jak lév a hledá, koho by sežral. Ale jak je krásné, když se ty dveře ovčince neotevřou. Mnozí se snaží proniknout v této době s různým učením. A volají, abychom vystrčili jako v té pohádce alespoň malíček. Jak je ale krásné, když se dál než ke dveřím ovčince nedostanou. A navíc, kdykoliv proniknou přes plot k ovčinci, mají co dočinění s tím, kdo stádo v noci hlídá. Okusí váhu jeho hole. Ale také lásky, s kterou je hlídá. V našem případě, v případě křesťanů, víme, že to je Duch Svatý. Krásný obraz Boha Ducha Svatého, který nás střeží, říká písmo, pro den vykoupení. Ano, v té ohradě, dobrého pastýře. A tak se ptám i dnes večer, budeme Pánu za to děkovat? Budeme za tu péči vděční? Věřte mi, že právě proto jsme naživu tělesně i duchovně. Protože on se postaral o ovčinec, on se postaral v tvém a mém případě o pevné dveře, on se postaral o ohradu kolem ovčince, ale také stejně i o vrátného, který nás hlídá. Chcete důkaz? Já vám ho dám. Lépe řečeno, Pán Ježíš vám ho dá. U Marka 13:33 Pán Ježíš říká, mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům a dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci, a teď poslouchejte, a vrátnému nařídil, aby bděl. A on bdí i dnes večer nad tvým a mým tělesným i duchovním životem. A tak vyplatí se mu za to děkovat.
A nyní pojďme dál k té poslední myšlence, kterou chci vyzvednout. Ovce slyší jeho hlas, volá je jménem. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Bratře a sestry, toto je osobní, jemný a milý přístup pastýře, jinak to nevidím. Osobní, jemný a milý přístup pastýře. Pastýř přichází každé ráno k ovčinci a oslovuje jej jménem. Každou svoji ovečku. Možná si řeknete, co to má, co dočinění s tím, že je udržuje při životě. Já vám řeknu co. Pokud něčemu dáte jméno, pak se toho těžko zbavujete. A mám takový příklad. Pokud si pořídíte králíky a dáte jim jména, většinou na talíři neskončí. Já jsem si to vyzkoušel, když naše děti byly malé. Měli jsme zhruba tak asi 20 králíků a dvěma z nich jsem dovolil dětem, aby je pojmenovali. Jedna samička byla krásná, bílá, a tak to byla Eliška. A pak jeden sameček, ten byl celý černý a tak ho náš malý syn pojmenoval Černoušek. A řeknu vám, že dostat je na talíř nebylo vůbec jednoduché. Prostě to bylo něco jako členové rodiny. Byli mezi ostatníma 20, ale byli jiní. Byli to králíci, kteří měli jméno. Víte, ovce, u kterých je tady řeč u Jana 10. kapitole, ty měli jméno. Pán Ježíš říká, já každé své ovečce dávám jméno. A nejenom, že jim dám, víte, což o to dát někomu jméno, ale pamatovat si je. Pán Ježíš říká, já si pamatuju jméno každé své ovečky. A taky byli zvyklí na jeho hlas. Na hlas pastýře. To znamená, že měli krásný úzký vztah. Ještě se divíte, že pastýř za ně byl ochoten položit svůj život? Nedivme se tomu. Bylo to proto, protože byli něco jako členové rodiny. A je jedno, kolik jich bylo. Jednoduše byli blízko pastýřova srdce. Z toho, co David říká o svých ovcích, je krásné, že neváhá za ně nasadit svůj život, protože je má rád. Divil bych se, kdyby též alespoň některé neznali jménem. Ale víte, i kdyby ne, i kdyby pastýř neznal jménem ovce, oni poznají jeho hlas. Víte, to je moc krásná vlastnost oveček. Že si pamatují hlas svého pastýře a že na něj dokáží jasně reagovat. Já si vzpomínám, ve vesnici, kde jsem vyrůstal, bylo několik ovčinců, kde ovce v noci odpočívaly. A když jsem šel kolem a slyšel, jak některé bečí s přáním vyjít ven, tak jsem na to jejich bečení zareagoval. Začal jsem na ně mluvit. Většinou tak, jak na ně mluvili jejich pastýři, které jsem pozoroval. Ale víte, co se stalo? Většinou nastalo ticho. Když jsem na ně promluvil, ovce stichly. Vnímejte, pochopili, že se blíží někdo k ním, ale problém byl v tom, že nepoznali můj hlas a tak na ní nereagovali. To stále měli vidět, jak zareagovali, když přišel ten jejich skutečný pastýř a promluvil na ně. Nejen jakýmsi povelem, který znali, ale hlavně tím hlasem, který měli naposlouchaný. A který byl pro ně domácím. Víte, byla to radost vidět, jak ovečky poznávají svého pastýře. Ano, po hlase. A když zavolal jméno některé, kterou měl pojmenovanou, většinou to byla ta vůdčí ovce ve stádu, tak ona okamžitě k němu přiběhla. Někdy to bylo i dojemné vidět stádo odevzdané svému pastýři. Protože poznávalo jeho hlas. A tak myslím, že je zbytečně mluvit nyní o tom, v čem to těmto ovcím pomůže, aby zůstali při životě, když znají pastýřův hlas. Víte, jednoduše v tom, že na zavolání pastýře se vrátí z míst, kde jim může hrozit nebezpečí. Známý hlas byl pro ně zdrojem důvěry a také zdrojem lásky. A teď se v závěru přenesme do té naší duchovní sféry. Co my jako ovečky v přítomnosti pastýře v tomto směru? David říká, udržuješ mě, pane, naživu.
Ano, mimo jiné i proto, že znám tvůj hlas a nemusím chodit za každým. Dokonce utíkám jako tvoje ovečka od všeho cizího. Pán Ježíš říká, za cizí moje ovce nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ptejme se, vážíme si toho důvěrného vztahu s pastýřem? Vážíme si té ochrany od cizího učení? Od vlivů cizích, od cizích snah zavést stádo na cestí? Pokud ano, pak děkujeme za to dnes Pánu. Víte, je to obrovská výsada. Vědět, že naše jméno Ježíš Kristus zná, že tvoje jméno Ježíš Kristus zná. A není divu, protože jména těch jeho jsou zapsána v knize života. A nikdy je nevymažu, říká Pán. Je to obrovská výsada Kristovy ovečky. A víte co? Pojďme ještě k jedné vlastnosti pastýře, na kterou ten dobrý pastýř u Jana 10 poukazuje. A to je první linie. Dobrý pastýř, když má své ovečky všechny venku, říká Pán Ježíš, tak kráčí před nimi. Vnímejte, nechá stádo za sebou a postaví se do první linie. První věc, která nás pozastavuje na tom všem, je, že dbá, aby všechny ovečky byly venku dřív, než se postaví před ně. A tak si položme otázku, není to snad jedno, pokud nějaká ovečka zůstane v ovčínci nebo v ohradě, což pak to není jedno, když jich tam má tolik? Asi ne. To by David nemohl říci, že naživu mě udržuje. Protože on by mohl být tou ovečkou, která by tam zůstala po noci ležet. Jenomže on říká, naživu mě udržuje. To znamená, že dřív, než se postaví před stádo, dbá na to, aby všechny ovečky byly venku. Proč? Protože dbá na to, aby nějaká přes noc neonemocněla a nezůstala tam uvnitř ležet. Stávalo se totiž někdy, že když ráno pastýř otevřel ovčinec a zavolal na ovce a oni z radosti vyšli, některé tam zůstaly ležet. A nereagovali na to, aby vyšli. Ať už z předchozího zranění, z včerejšího dne, anebo kvůli nějaké nemoci, která se dostavila během noci. A s tím bylo zapotřebí něco udělat. A kdo jiný než pastýř? Ten dobrý pastýř. Tomu není jedno, že ovečky některé zůstávají ležet. Proto o Ježíši Kristu čteme, že když už byly všechny venku, tak se šlo na pastvu. Když nebyly, pak nemocné měly přednost. Už víte, proč všechny přežili? Protože pastýř se staral i tu, o tu, která tam zůstala ležet. A hlavně oni. A pak, když byli všichni venku, tak se postavil před ně a oni ho následovali. Kdo si umíte představit větší bezpečí, než když ovečka následuje pastýře? O nic se nestará. Pastýř viděl, kde je tráva, kde je voda i kde je bezpečí. A o tom přesně David ve větě tohoto žalmu mluví, když říká, naživu mě udržuje. Víte, jít po šlépějích pastýře znamenalo jít po šlépějích života. A to platí i v tom duchovním případě dnes, teď a tady, pro každou ovečku Ježíše Krista. A tak se ptejme i v závěru, vážíme si toho? Já jsem přesvědčen, že právě proto jsme při životě. Tělesném i duchovním. Protože Ježíš Kristus vedle toho, že dbá na naše útrapy, tak ještě jde před námi. Šel dnes a chce jít i zítra. A na úplný závěr chci říct, že David 10. kapitolu z Janova evangelia, které jsem četl, neznal. A přesto tak úžasně vystihl péči svého Boha. Bratře a sestro, ty i já ji známe. A tak ať je to na nás vidět. Ať Bůh sklidí slávu a vděčnost za to, jak se o nás úžasně stará. Amen. Nyní se ještě zaposlouchejte do krásné písně. Ty, Pane, plníš chválou naše ústa. My bychom to bez tebe nedali. A tak naplň chválou naše ústa za veškeré to dobrodění, které jsi nám dal.

Přijměte požehnání z Izajáše 41. kapitoly, verš 10., kde stojí toto. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu ti pomoci a budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Amen.

Vyslechli jste si 8. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

0: Jak jsi uvěřil v Pána Ježíše Krista?
1: Já se jmenuji Alois Eliáš, jsem žateckého sboru. A narodil jsem se na Svatý Heleně, uvěřil jsem na Svatý Heleně, uvěřil jsem 1. července 2000, uvěřil jsem na evangelizační shromážení pátra kazatele Jaroslava Pospíšila. Žil jsem v křesťanské rodině, v katolické rodině, věděl jsem o Pánu Ježíši, ale bral jsem Pána Ježíše jako na okraj. Spíš jsem vedl ten světský život. A když jsem uvěřil Pána Ježíše, tak jsem byl rád, že jsem byl daná ta milost, abych mohl poznat Pána Ježíše. A když jsem mohl vyznat Pána Ježíše, tak se mi život ulehčil a bylo to lehčí, protože jsem mohl vyznat hříchy. Ta tíha ze mě spadla, protože jsem vedl jeden život, který se nezrožňoval s Pánem Ježíšem.
0: Jaká byla tvoje další životní cesta?
1: Já jsem potom za půl roku jsem šel na vojnu. Ta vojna mi byla právě lehčí, protože jsem poznal Pána Ježíše. Ta jsem byl příkladem mým klukům na vojně. A na vojně jsem si vymohl, že jsem mohl chodit v neděli do shromáždění, jenom ráno, večer už ne. A vždycky jsem si na to vzpomínal, na to, jak jsem uvěřil na mládež, protože vždycky odpoledne jsme měli v neděli mládež. A to mi bylo nejtěžší na vojně, že jsem vždycky vzpomněl, jak jsem se dobře měl na mládeži, že jsme rozebírali Biblii, rozebírali jsme o Pánu Ježíši a já jsem vždycky na vojně seděl a vzpomínal jsem si, jak to bylo dobrý, jak jsme rozebírali o Pánu Ježíši, jak byla ta daná milost, kterou jsme mohli uvěřit. Uvěřili jsme, celá rodina jsme uvěřili, jak maminka, brácha i tatínek, tak jsme to prožívali hodně radostně.
0: Co pro tebe znamená život ve sboru?
1: Tak život ve sboru pro mě znamená hodně. Beru to jako druhá rodina. Cítím tam lásku. Sbor mi dává hodně. Energii mi dává i v tomto životě. Když mám problém, nebo když máme problémy, tak je žatecký sbor právě hodně na blízku. A může, je taková druhá rodina, která, když člověku něco se nedaří, tak se může ulehčit, může někomu bratrovi říct, aby pomohl. Dává to hodně je smuka žatecký sbor, který dává energii, aby se mohli pokračovat dál v tomto životě. A je to jenom milost Boží, kdy jsme mohli poznat Pána Ježíše.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.

Mezitím Pavlík doběhl ke katolické faře a když viděl zadní dveře zahrady otevřené, pustil se zahradou. Tudy to bylo blíž a jemu šlo o to, aby to co nejdřív vyřídil. Po širokém chodníku mezi ovocnými stromy se procházel pan farář, hubený, ještě mladý, ale už prošedivělý muž. No, chlapče, už nám neseš ty jahody, zavolal na Pavlíka. Pavlík mu políbil ruku, jak mu přikázal dědeček. To jsi nazbíral včera? Ne, teď jsou nazbírané, úplně čerstvé. Já jsem vstával za svítání. No, chlapče, z tebe něco bude. Ty jsi pilný. Zanes to do kuchyně, ať ti dají dobrou snídani. Řekni, že jsem to přikázal. Ale psa nech venku. Ať zase nevyžene mého kocoura až kdo ví kam. No a jak se vedlo Pavlíkovi královsky? Napřed nazbíral snad tolik jahod, potom byl k němu pan farář tak přívětivý a v kuchyni, když všechno vyřídil, dostal takovou snídaní, že se najedl na celý den. A ještě mu i domošny nasypali zbytky od včerejší večeře a dali mu kus chleba. Slušně zaplatili za jahody i za hřiby. Počkej, Dunaji, těšil kamaráda, když se vraceli zahradou. Jen co vejdem do lesa, dostaneš snídaní. To bys koukal, jakých mám dobrot. Ale už i Dunaj sám čichal k možně svého malého pána a nelíbilo se mu, že je pan farář zastavil. No, dostal si snídaní. Je, dostal a pěkně vám děkuji. A taky ti zaplatili. Ukaž, kolik dali. Pavlík ochotně rozvázal uzlíček, trošku šátku. Není to tak mnoho za takovou trošku jahod. Chlapec se ulekl, mrkl na pána, jestli to myslí vážně, ale nemohl mu z tváře nic vyčíst. Já nevím. Dědeček mi přikázal, abych tolik žádal. Měl jsem i houby. Aha, tak to jsou tedy dědečkovi peníze. Ne, ty jsou moje. On mi je odloží. A chce mi koupit nové papuče a nové boty. Kdybych si mohl tolik nazbírat, chtěl bych i novou kamizolku, jenomže na to by bylo mnoho potřeba. Věru. No podívej se. Abys k ní dřív přišel, dám ti něco do začátku. Pavlíkovi přibylo k jeho měďákům ještě několik nikláků. Když nám vždycky nosíš jahody, tak já ti dám z našeho ovoce. Pavlík dostal ještě dvě hrušky. Když se do jedné zakousl, až se mu v ústech rozplývala, hned si pomyslel, že ta druhá bude pro dědečka. Poděkovala, že už půjde. Ale najednou se vrátil. No a co chceš, chlapče? Zapomněl si tu něco? Ptal se pan farář. Neprosím, ale vy jste farář. I k vám chodí lidé ke zpovědi a je to pravda, že máte moc odpouštět hříchy? Pan farář zavrtěl hlavou nad nečekanou otázkou dítěte. Chtěl by se mi z něčeho vyspovídat? Já ne. Víte, já jsem to udělal tak, jako ti u toho Jordánu. Vyznal jsem všechno Ježíši a on mi to odpustil. Jenom bych chtěl vidět kvůli těm ostatním. Ježíš by jim taky všechno odpustil, jenom kdyby k němu přišli. Můžete vy jim, pane faráři, odpustit? A máte tu moc? Jestli vám pán Bůh řekl, že jste jeho milovaný syn a že vás mají poslouchat. Farářova ruka spočinula na hlavě chlapce, podíval se mu hluboko do modrých očí, byl velkým přítelem lidu, z kterého vzešel a zvlášť dětí, a říkával, že v lidu je jádro a v dětech budoucnost. Cítil, že tady, v tomhle selsky chudém chlapci, mu vychází vstříc královská duše, královský duch. Víš, dítě, mě to pán Bůh neřekl, ani nemohl říct. Jedině Kristus Ježíš je syn Boží, toho máme poslouchat. Tu moc, kterou měl on, tu já nemám. Já jen smím lidem říct, že jim Bůh odpustí hříchy, když budou konat mnoho dobrého. Tak tedy není pro sprostého člověka farář Bohem, který za něho všechno udělá? To ví, že ne. A kdo pak ti takovou hloupost řekl? Strýček Liška. Ale vy, když budete pána Boha prosit, vám odpustí. Vy jste přeci udělal mnoho dobrého. I snídaní jste přikázal, aby mi dali, a na kamizolu jste mi přidal. Vy jistě pána Boha posloucháte. Už zvoní, Pavlíku, musím jít, obrátil se najednou farář.
pokývil ještě jednou přívětivě chlapci a už Pavlík i s Dunajem utíkali v horám. Vy jistě Ježíše posloucháte, znělo mužovou myslí i teď, když už v ornátu stál v zákristii. Od mládí touším po tom, co to dítě vyslovilo. Dělám mnoho, ale přeci vím, že tě, Synu Boží, neposlouchám, že moje hříchy odpuštěné nejsou. A taky vím, že ty, které budu dneska zpovídat, nedosáhnou pokoje ani odpuštění. A přeci jako služebník církve tak musím udělat. Odkud vzalo takové dítě jasné pochopení, takovou víru ke Kristu, že on mu to odpustil? V zamýšlení vzal farář do rukou breviář. Kniha se mu otevřela tam, kde v evangeliu Matouše praví anděl Josefovi. Nazveš ho jméno Ježíš. On vysvobodí zajisté svůj lid od hříchů jejich. Farář by málem zapomněl, že církev čeká, tak ho ta slova zaujala. Vysvobození od hříchů, to je vlastně to, po čem všichni toužíme. A Kristus Ježíš to přinesl na svět. Ale jak k němu přijít? A zatímco tam v katolickém kostele pan farář Malina se srdcem rozděleným a myšlenkami rozptýlenými jako bez ducha odbýval služby boží, seděl malý Pavlík ve své jeskyni a četl. Hodina za hodinou míjeli, nad horami letěla letní bouřka. Jedna strana osvětlená sluncem a nad druhou se vznášely hromy. Křižovaly blesky. Pavlíková sluneční krajina byla jistě zalita sluncem, protože nic nepřekáželo chlapci, aby četl. A tak četl.

lebo odplatou za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Epištola Rimanom 6:23.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, nahoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

David Wilkerson, Hodnoty na konci času. Bůh v našich dnech pracuje v skrytu. Pozvedá hladové lidi, kteří jsou stále víc a víc nespokojení s tělesným, světským systémem, který teď existuje. Dokonce i v církvi. Tito lidé, hladovějící po Bohu, si mezi sebou říkají, tohle není ono, je tu něco víc. Velkohubost a honba za senzací, to všechno nás zanechává hladové a vysušené. Chceme víc než zábavu. Víc než veliké, okázalé budovy. Víc než povrchní evangelium slavných osob. Chceme hlubší hodnoty. Chceme vidět Ježíše. Chceme neposkvrněné roucho spravedlnosti. Chceme se vrátit k činění věcí v úplné závislosti na Bohu. Vidím to dnes po celém národě. Rozčarované křesťany, kteří hledají opravdovost. Lidé v lavicích se začínají postit a modlit. Jsou to oni, kdo pláčou mezi svatyní a oltářem a volají po větší hloubce a více věčných hodnotách zkazatelný. Pokud si jejich pastor počíná nějakým egocentrickým způsobem, žene se za nákladnými sny. Odcházejí hledat místo, kde budou jejich nejhlubší duchovní potřeby naplněny. Vím to. Faktem je, že četní pastoři sdílejí můj vlastní zoufalý hlad po hlubším božím díle v dnešní církvi a službě. Zdá se, že jsou tajnou undergroundovou sítí božích mužů, kteří se stáhli, pokořili se a vrátili se do skryté modlitební komůrky. Nedávno jsem se setkal s mnoha služebníky z různých denominací, kteří se modlí 6 až 8 hodin denně, postí se. Někteří z těchto drahých božích mužů se kvůli poměrům v dnešní církvi velice trápí. Bůh všem lidem, kteří se modlí, zjevuje, že už co nevidět propukne nové nádherné působení ducha. Bůh otřese vším, čím je možné otřást. Strhne starý politický, odpadlý církevní systém. Nebude se znát k formální super církevní struktuře. Vyžene ze své přítomnosti všechny, kdo vykonávají službu propagace sebe sama. Buďme upřímní, Boží svatí. Jste skutečně spokojení s dnešním náboženským systémem, obzvláště ve vašem sboru? Někteří jsou, ale většina je nespokojená. Jejich potřeby nejsou naplněné. Věřím, že jsme vystoupili z dráhy skutečné duchovnosti. Duchovní chudost tolika dnešních křesťanů je přímým důsledkem toho, že se dostali do těla. Snaží se dělat věci Božího království ve své vlastní síle, světskými metodami. Naše hodnoty jsou čím dál víc převrácené. Hanba nám. Nahradili jsme dočasné světské hodnoty za věčné. Máme evangelisty a učitele, kteří se specializují na vyprávění věřícím, jak moc je jim Bůh povinován. Materiální požehnání je zveličováno, duchovní podceňováno. A podle některých máme právo být bohatí, úspěšní a imunní vůči veškeré bolesti.
Tito učitelé označují sami sebe za příklady prosperity. Podívejte se na mě, říkají, jsem důkazem zaslíbení. Žije se mi dobře, nikdy nestonám, nemám žádné nezaplacené účty. Řídím ta nejlepší auta, bydlím v nejpěknějším domě. Funguje to pro mě, tak věřte, jako věřím já, a můžete mít všechno, co mám já. Milovaní. Kolik z takového učení obstojí před soudným Kristovým stolcem? Roste ve mně vědomí, že většina z našeho moderního, soběstředného vyučování schoří před plamenným pohledem Božího Syna. Jan ve své vizi Božího Syna viděl hrůzu nahánějící vidění. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, a jeho oči jako plamen ohně. Zjevení 1:14. Jan pokračuje a říká: padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Verš 17. Bude někdo z nás, jakožto učitelů a evangelistů, schopen stát před těmato pronikavýma očima splápolajícího ohně? Dokáže se mu nějaký křesťan podívat do očí? Žádné ego nesnese jeho upřený pohled. Žádné soběstředné sny nezůstanou neodhalené. Všechno vyjde na světlo. Každý tajný hřích bude v jeho pohledu zjeven jako strašlivá ohavnost. Všechny věci, které jsme nahromadili, schoří. Všechny ty velké skutky, které jsme pro něj s takovou horlivostí a dřinou udělali, schoří také? Jak důležité je to, co děláš pro Boží království? Bůh ti může dát touhu tvého srdce, ale pošle chudobu do tvé duše. Bůh pomohl Izraeli v jejich touze mít krále, ale později je trestal za jejich sobecké motivy. Dostal ses do nějakého konkurenčního běhu? Děláš věci pro Boha jen proto, abys udržel krok s ostatními? Ve věčnosti, při pohledu zpět, jak doopravdy nezbytné to pak všechno bude? Děti Boží, jaký smysl má to, co ty a já děláme? Jsou naše motivy založené na věčných hodnotách? Jestliže opravdu věříme, že se blíží konec časů, co bychom měli dělat, abychom očistili své hodnoty? Co nás přiměje, abychom se vzbudili a vymanili se ze sklonu k snadnosti a pohodlí? Přiznám se vám, že mi to zabralo roky, abych žil jen pro věčné hodnoty. Je mi smutno, když se podívám zpět, kolik času a peněz jsem vynaložil na to, že jsem se snažil stavět něco hmatatelného pro Boha. Chtěl jsem něco, co by lidé mohli vidět. Myslel jsem si, jak jsou tyto budovy pro Boží království důležité. Přesvědčoval jsem sám sebe. Bůh si zaslouží to nejlepší. Zaslouží, ale ne z cihel, malty a oceli. On si zaslouží to nejlepší z našeho času a oddanosti. Díky Bohu za den, kdy mi Duch Svatý zjevil, jak jsou moje hodnoty povrchní a mělké. Strávil jsem 20 let plánováním programů, stavěním budov, pobíháním po celém světě, abych Bohu ukázal,
jak jsem pro jeho království důležitý. Po celou tu dobu rostla moje reputace služebníka víry a vize. Přesto jsem se cítil po každém novém projektu zklamaný. Sotva byla jedna budova dokončena, už jsem plánoval další. Byl jsem muž nápadů pro Boha. Měl jsem víc nápadů než jakýkoliv kazatel v Americe. Nápady, jak evangelizovat, jak organizovat novozákonní programy. Programy a nápady byly dostatečně úspěšné, aby mě chytili do pasti a udrželi mě v duchamorné dřině a zaneprázdněnosti. Ale už od začátku si mé srdce toužebně přálo víc. Věděl jsem, že požehnání není v budovách. Není v nějakém dobře naplánovaném projektu dotknout se ztracených. Není ve velikosti a není v aktivitě. Objevil jsem obtížnou cestu, že Boží sláva, pokoj a radost ducha je v tom, že se stáhnu, vyhladovím a úplně zeslábnu. Bůh musel zjevit všechny moje hodnoty. Obrátil své plamenné oči na mou duši a ukázal mi, že bych měl raději zavrhnout starý způsob činění věcí, nebo se ztratím v bludišti aktivit, které jsem na sebe sám uvalil. Takže teď je mou největší radostí očekávat na něho, aby mi ukázal směr. Udělal jsem si čas, abych byl sám s ním a připravil svou duši, aby setrvávala v jeho tiché přítomnosti. On mě nechává pocítit, co Duch Svatý říká této generaci. Čím víc mě zbavuje mého já, tím více mě plní touhou záviset ve všem jen na něm. Vidím teď, že hned od začátku Bůh čekal na mě, až složím všechny své plány, všechny své ambice a poddám se jemu jako otrok. Dřina je teď pryč, nátlak je pryč. Bůh přetvořil všechny moje hodnoty. Co se stane, až Bůh bude třást vším, čím je možné otřást? Až se zhroutí všechny falešné hodnoty a pozemské sny a plány ztratí svůj význam? Je smutné, že mnoho božích dětí skončí v úžasu ohromení a zmatení. Až se svět přiblíží éře ekonomického kolapsu. Až i na civilizované národy dopadne pronásledování. Až se budou vlády otřásat a potácet na pokraji úplného zhroucení. Kolik křesťanů přečká zkoušku? Spousta božích lidí se bude divit, kde to jsou. Služebníci, chycení do pasti lidských vizí, opustí zmateně službu a všechna jejich práce bude k ničemu. Zástupy se budou ptát, oč vlastně jde, co se to děje, co přinese budoucnost, kde jsme, kdo nám dokáže prozradit Boží myšlení. Hbitě se teď přibližujeme k tomu, o čem víme, že je to konec času. Měli bychom se raději zmocnit nebeské vize svatosti a pokory. Čas zkoušek a testování na nás přichází rychlostí blesku. Budeme potřebovat víc než nějakou doktrínu nebo zvláštní vyučování, které nás tím provede. Musíme skutečně znát Pána v jeho plnosti. Měli bychom raději zaměřit svůj zrak na věčné hodnoty. Jen duchovní věci zůstanou.
Jen duchovní lidé budou rozumět tomu, co se děje a nezemdlí. Nevzdají se. Musíme mít mysl napojenou na Ducha Svatého, aby nás přicházející radikální změny nesrazily k zemi. Musíme dojít na místo, kde nemáme co ztratit. Všechno haraburdí v našich životech musíme nechat za sebou. V každém případě to všechno ztratíme. Kolik z Boha skutečně máš v této finální hodině rozkladu a strachu? Jak moc jsi pozemský? Jak pomíjející jsou tvé touhy? Jsou tvé hodnoty tříbeny a očišťovány duchem všemohoucího Boha? Jak moc tě baví svět? Kolik času strávíš honbou za věcmi, na kterých teď nezáleží? Poznáš, až tě duch povolá ven z tvého povrchního mělkého křesťanství. Poznáš, až se tě bude Pán chtít nadpřirozeně dotknout. Poznáš, až tě povolá ze všednosti, naruší tvůj pohodlný život. Přijde na tebe nevysvětlitelný boží neklid. To, co děláš, tě přestane zajímat. Všechny tvé úspěchy v tobě zanechají pocit prázdnoty a nenaplnění. Nic z toho, co máš nebo děláš, v tobě neuspokojí tvou potřebu opravdovosti. Pocítíš, že hluboko v tobě je potřeba, která ještě nebyla naplněna. Otázky, které nebyly nikdy zodpovězeny. Na celý tvůj život padne stín nespokojenosti. To je známka toho, že s tebou Bůh jedná nadpřirozeným způsobem. Pokouší se tě dovést k tomu, aby spustil všechno, čeho si ceníš. Je to jeho způsob, kterým ti ukazuje, že tvoje potřeby jsou duchovní a ne fyzické. Ucítíš jeho magnetické přitahování zpátky k modlitbě, zpátky k duchovnímu hladu, ke zlomenosti a vyhladovění. Brzy se tě dotknou ty uspokojivé věčné hodnoty a tvoje duše bude volat: to je to, co jsem celou dobu potřeboval. Bůh odstranil to pozemské a nahradil to duchovním. Svatí. Klíčové slovo je hlad. On zaslíbil, že naplní hladové srdce. Nikdy jsem nebyl tak hladový po Bohu. Ten hlad mě někdy téměř přemůže. Každou bdělou hodinu se moje srdce natahuje k němu, protože mám v mysli stále jeho myšlenky. Věci tohoto světa ztratily svou cenu. Vidím věci, jak je viděl Pavel. Nic než trus tohoto světa. Stávám se nikým. Je to tak dobrý pocit. Také pociťuješ toto volání k hlubšímu chození s Bohem? Hladoví tvá duše po více a více ducha ve tvém životě? Jestli ano, ukonči v sobě tu domácí válku. Vydej všechno, co máš Pánovi. Mizérie odejde přesně ve chvíli, kdy všechno vydáš jemu. Můžeš poznat skutečný pokoj a štěstí v momentě, kdy se přestaneš snažit být někým. Nechtěj nic než Ježíše a tvůj život dostane nový smysl. Nejvíc mě zarmucuje to, že jsem se tak dlouho vyhýbal Boží cestě. Roky jsem promarnil tím, že jsem činil věci
prostě jen ze soucitu. Byl jsem duchovně slepý. Nevěděl jsem, že Bůh musí zřetelně řídit každý krok, který udělám. Měl jsem mezinárodní kázání. Kázal jsem tisícům. Zástupy utíkali k oltáři. Díky Bohu, že mi ukázal, že je toho mnohem víc. Počty a zástupy neznamenaly nic. Chtěl jsem vidět lidi, jak se dostávají hlouběji v Pánu. Nechtěl jsem už mít nic společného s povrchním rozhodnutím. Bůh musel naprosto změnit můj způsob myšlení a teď, stejně jako Gedeon, vím, že velký není vždycky nejlepší. Nedovol, aby se to stalo tobě. Udělej inventuru svého života a svých hodnot. Zavři se sám s Bohem ve skrytém modlitebním pokojíku. Pilně se modli za duchovní hlad. Žádej Boha, aby ti dal ducha lítosti za promarnění tolika času. Modli se za větší touhu po jeho slově. Modli se za zlomené srdce. Modli se za očištění a očišťující dílo ve svém životě. Pak budeš připraven, abys mohl být uvržen do ohně zkoušek. Říkám ti, stojí to za to. Očišťování není radostné, spíš bolestné. Brzy však budeš oslavovat Pána za výsledky ve svém životě. Všechen strach a úzkost budou pryč. Všechny světské ambice zemřou. Tvoje duchovní oči se otevřou pravdě. Duch ti dá zjevené poznání. Vyměníš bohatství tohoto světa za pravé bohatství Ježíše Krista. Každé ráno se probudíš s přetékající radostí. Tvoje duše bude volat: našel jsem, po čem moje duše tak dlouho toužila. Odpočinek. Nádherný odpočinek v mém Pánu. Můžeš říci spolu s žalmistou Davidem: stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti. Nekonečné blaho je po tvé pravici. Žalm 16:11. Všichni se přece postavíme před Kristovou soudnou stolicí. A tak každý z nás bude sám za sebe skládat účet Bohu. Římanům 14:10-12. Všemu se pak přiblížil konec. Buďte tedy rozvážní a střízliví k modlitbám. 1. Petr 4:7. Noc pokročila a přiblížil se den. Odložme tedy skutky tmy a oblečme zbroj světla. Římanům 13:12. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ vedle toho, který je již položen, jenž je Ježíš Kristus. Staví-li pak někdo na tom základě zlato, stříbro, drahé kamení, dříví, seno, slámu, dílo každého vyjde najevo, ten den je totiž ukáže. Neboť bude zjeveno ohněm a ten oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Zůstane-li něčí dílo, které na něm postavil, získá odplatu. Schoří-li něčí dílo, utrpí škodu, ale sám bude spasen. Avšak tak, jako skrze oheň. 1. Korinským 3:11-15.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Milé sestry, bratři, přátelé, posluchači Rádia Pokoj. Další středa si říká o další povzbuzení. To dnešní vychází z epištoly Římanům. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 10. kapitola, 11. verš. Vypráví se o jednom muži, který po evangelizačním setkání řekl pastorovi: odmítám uvěřit v Ježíše Krista, protože mě finančně podvedl někdo, kdo se označoval za křesťana. Je to opravdu jediný důvod? Zeptal se evangelista. Ano, odpověděl muž. Pak navrhuji, abychom si to všechno zapsali. Pastor vytáhnul z kapsy sešit a napsal: důvod, proč nejsem křesťan, je ten, že mě někdo, kdo o sobě tvrdí, že křesťan je, finančně podvedl. Pak ze sešitu vytrhnul stránku, dal jí muži a řekl: až budeš stát před Božím soudem a on se tě zeptá, proč si odmítnul jeho syna, můžeš mu dát tento kus papíru. Pak se rozešli. Krátce poté, co pastor dorazil domů, někdo zazvonil u dveří. Stál tam muž se vzkazem v ruce. Přišel jsem vám vrátit ten papír, řekl. Myslím, že tato výmluva nebude před Bohem stačit. Následoval přesvědčivý rozhovor, netrvalo dlouho a muž se celým srdcem obrátil k Bohu. Jaké důvody nachází nejednou vzkříšený Kristus v našich životech? Co bývá napsáno na tom našem pomyslném lístku dnes? Také nás zklamali někdy ti, kteří nosí jméno křesťan, nebo naši věřící rodiče, nebo sousedi, nebo kolegové z práce, kteří se honosí svou zbožností a jejich život tomu v praxi neodpovídá, jistě mi dáte za pravdu, že nejen, že podobné důvody uvádí nevěřící kolem nás, ale i nejeden věřící se drží dál od církve a od služby v ní, protože drží onen pomyslný lístek zklamání ve své ruce s přáním ho předat na věčnosti do Božích rukou. Tudy ale cesta nevede. Dnes tě vzkříšený Kristus žádá: nezůstávej u tohoto zklamání, opři svou víru o mě, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Pán Ježíš nikdy nikoho nesklamal, proto nikdy před Boha nepokládej člověka. Alois Boháček.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 8. části série vyučování 23. žalmu.
0: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. A do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Otče nebeský, jsme tu sejti ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. A v tomto jménu jsme si přečetli toto slovo. Prosím tě, aby si právě pro toto jméno Ježíš, v němž jediném je spása, nám požehnal tohle slovo. Dej, Pane, všechno to, co nám skrze to dnešní slovo chceš říct, aby bylo na tvoji slávu a také k požehnání každého jednoho z nás. Děkuji za to, že i tímto způsobem můžeme být u tvého slova a že i tímto způsobem se přibližuješ ke každému z nás. Vyprošujeme si, jak jinak, Pane, než tvoje požehnání, protože tě tak moc potřebujeme. Nech tvé jméno je navěky požehnáno. Amen. A nyní se zaposlouchejme do nám všem známé mládežnické písně s názvem Raduje se všechen Boží lid.

naživu mě udržuje, neboli duši mou občerstvuje. Tak to je místo, kam jsme se v tomto 20. žalmu posunuli dnes večer a také zároveň i téma této dnešní biblické hodiny. Hned na samotném začátku, bratře a sestry, přátelé, drazí posluchači, chci sobě i vám připomenout, že tato slova pronáší David z pozice ovečky. Ovečky, která je pod vedením a ochranou toho dobrého pastýře. A David, jak vidíte, si to neváhá přiznat, že jeho život, co by ovce, stojí a padá s jeho pastýřem. Žel, v dnešní době je spousta takzvaných křesťanů, kteří se nechtějí stotožnit s ovečkami. Jenomže, přátelé drazí, co jiného z nás je, pokud nejsme ve stádu svého pána ovcemi? Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stává z křesťanů, z božích dětí, pokud nezůstanou ve stádu toho dobrého pastýře právě ovečkami? Tak či tak zůstávají pouze dvě možnosti. Buď se křesťan pasuje ve stádu na samotného pastýře a že to není nic cizího v Kristově stádu. Ano, i v dnešní době někteří křesťané se častokrát staví do role pastýřů, takže pasou sami sebe. To znamená, že odmítají poslouchat častokrát písmo, určují si, co budou dělat, co nebudou dělat, určují si sami, co je hřích, co není hřích. Určují si, kam se půjdou pást, kam ne, a také zda vůbec potřebují pastvu, anebo už ne. A jistě víme, že je to jedna z velmi nebezpečných situací v životě člověka. A nebo pak zbývá ta druhá možnost, a sice, že se z oveček ve stádu Ježíše Krista stanou vlci. I to je v církvi Kristově žel známo. To znamená, že ten, který by měl jít tiše za pastýřem svým pánem Ježíšem Kristem, za svým spasitelem, tak častokrát se stává, že jde proti stádu a samozřejmě i proti samotnému pastýři pánu Ježíši Kristu. Ale všimněte si, že David, autor tohoto žalmu, nemá vůbec problém se stotožnit s ovečkou a z toho, co tady čteme, je vidět, že on se v tom stádu má velmi dobře. Autor tohoto žalmu se nebojí přičíst veškerou autoritu svému pastýři, svému Bohu, a to je autorita, v níž nechybí každodenní péče o ovečky, každodenní starost o jeho život, nebo jak jinak pochopit slova, udržuje mě naživu. Jinými slovy, bez toho mého dobrého pastýře bych už tu vůbec nebyl. Bez něho můj život by byl minulost. A vezmeme-li v potaz život ovečky na jedné straně a status pastýře na straně druhé, pak mu musíme dát za pravdu. Vždyť co by si ovečka počala, drazí moji, kdyby neměla pastýře? Zkuste o tom alespoň dnes večer trochu přemýšlet. Co by si ovečka počala, kdyby neměla pastýře? Stejně tak, co by si křesťan počal hlavně v této době, kdyby neměl pastýře. Vidíme kolem sebe spoustu lidí, která neví, co a jak, kam se dát. A pán Ježíš prohlásil o svém lidu, že vidí rozptýlené jako ovce bez pastýře. Když se díváte na dnešní svět, tak se vám to taky jeví, jako kdyby lidé byli ovečkami bez pastýře. Ale já věřím, že my křesťané si o to víc i dnes večer uvědomíme, co by z nás bylo
a co by s námi bylo, kdybychom neměli tohoto dobrého pastýře. Pastýř, který i dnes je naším pánem a naším spasitelem, naším ochráncem a vším, co potřebujeme. Pojďme, bratři a sestry, přátelé, milí posluchači, pojďme si to společně dnes večer představit v této biblické na příkladě Pána Ježíše Krista, toho dobrého pastýře, který o tomto soužití ovečka a pastýř prohlásil u Jana 10. kapitoly velmi krásná slova. Myslím si, že právě tam najdeme to nej, co si David uvědomoval ve chvíli, kdy přemýšlel o roli tohoto dobrého pastýře v oblasti svého života. Dovolte mi ta krásná slova přečíst. Janovo evangelium, pokud máte po ruce Bibli, doporučuji si to nalistovat. Jan 10. kapitola, budu číst od 1. verše po verš 5. Stojí tam tato slova. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovci. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. A 11. verš. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Pojďme drazí moji začít od toho posledního zjištění. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Tak tedy zaprvé, pastýř, ten dobrý pastýř, neváhá svůj život předřadit před život své ovečky. Už chápete hloubku Davidových slov na adresu svého pána? A věřte mi, on věděl, co dělá. Uvedu příklad. 1. Samuelova, 17. kapitola, verš 33. Tam nachází tento text mládenečka Davida před králem Saulem na bojišti, kde jim vyhrožuje Goliáš a David se rozhodne, že se s ním utká. Saul však ho nechce pustit. Tak si vyslechněte ten rozhovor tak, jak proběhl. Saul Davidovi odvětil. Cituji. Nemůžeš jít proti tomu pelištějci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi. Tvůj služebník byl pastýřem ovci. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Co tomu říkáte, drazí moji? Všimněte si, že David neříká, že přišel na jeho ovečky pes, dokonce ani ne vlk, ale samotný lev a samotný medvěd. To znamená, že tam šlo o život. Nejenom o život ovci, pro které si lev s medvědem šli, ale tam šlo o život samotného Davida. Proč? Protože on se postavil mezi ovečku a mezi tuto šelmu. Nekřičel na ně pouze z dálky. Dokonce nečteme ani, že by na ně házel kameny nebo klacky. Ale jak sám říká, když se proti mně postavil jak lev, tak medvěd, já jsem ho chytil za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil a vyrval jsem mu ovečku z tlamy. Jen si zkuste toto představit. David byl svědkem toho, jak v určitou chvíli lev a medvěd se postavil proti němu, když ho dohnal v touze vysvobodit ovci. Nemyslím, že se to šelmám líbilo. Zvíře vždycky vyhodnotí v pastýři nepřítele a tak si umím představit, jak se lev a medvěd určitou chvíli zastaví a postaví se proti pastýři.
V tomto případě proti Davidovi. Pastýř však nasadí svůj život. Nic víc, nic míň. Všimněte si, on si neříká, ale copak jedna ovce. O tak, ať si odnese. Ne, ne. On si neříká, přece se nenechám sežrat místo ní. Ne, toto dobrý pastýř neříká. On její život bral natolik vážně, že nasadil svůj život, aby ji ubránil. A to tak, že svou ruku se dotkl tlamy samotného lva a medvěda. A vyrval jí z tlamy. Podívejte, jak je to tady úžasné. David neříká nic o tom, že by lva chytil za ocas. Ale to, co říká, je, že ho chytil za dolní čelist. Vnímejte, za čelist plnou zubu, ostrých zubu. Jenže víte, ona tam byla i horní čelist, která nejednou určitě sevřila Davidovu ruku a tekla krev. Jenomže z toho, co David říká, je vidět, že byl tím dobrým pastýřem. A nebylo to jednou, nýbrž opakovaně, říká písmo. Zvěř se vracela, ale pastýř si s nimi věděl rady a neunavně s nimi bojuje dál. Jinak by život oveček byl minulosti. Už chápete, bratři, sestry, drazí přátelé, váhu těch dnešních slov z 23. žalmu naživu mě pastýř udržuje? Zvláště, když si představíte tuto dobu, ve které žijeme, vybavujete si váhu těchto slov, naživu mě dobrý pastýř udržuje? A nyní, když píše tento žalm David a přemýšlí o svém pánu, tak si vybavuje právě tuto scénu a vidí, jak Bůh, Hospodin, pro něho dělá to též. Ale v porovnání s lvem a medvědem se Bůh postavil proti silnějšímu nepříteli. Víte, David vidí, jak ho pán Bůh udržuje naživu tím, že ho ďáblovi vytahuje přímo z chřtánu, ne lvu a medvědovi. Proto to uvědomění a proto ta vděčnost. Proto to uznání. Ano, pane, ty jsi ten dobrý pastýř, kterému já vděčím za život. Jinak bych tu nebyl, pane. Jinak bych tu nebyl. A tak, drazí moji, otázka, která zůstává pro každého z nás, z dnešních věřících, zní, uvědomujeme si to? Jsme si vědomi i dnes večer, co pro nás udělal a dělá ten dobrý pastýř? Vždyť my máme černě na bílém, že tak učinil. Ano, tvůj a můj dobrý pastýř tak učinil. A to ne někde tam na pastvinách, ne někde pouze tam v práci a ve škole, kde se pohyboval v tomhle týdnu, ale Kristus tak učinil na kříži a dal svoji krev. Vímejte, postavil se mezi mě a mého úhlavního nepřítele. Postavil se mezi tebe a tvého úhlavního nepřítele. Uvědomujeme si to do hloubky dnes večer? Uděláme si ten čas jako David, abychom to viděli a následně, abychom ho za to chválili? Moc bych si to přál. Zaslouží si to. A nyní se přeneseme dál v tom textu z Jana 10, kde stojí psáno, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Víte, drazí moji, nejednou se při čtení tohoto textu automaticky přeneseme k onomu lupiči, který leze přes plot a uniká nám to všechno, díky čemu nás ten pastýř, dobrý pastýř, udržuje při životě. Všimli jste si toho, co to je? Je to prevence. A tak za druhé vám chci říct, že dobrý pastýř dbá na prevenci svých oveček. Nečeká až na to, až je medvěd bude někde honit nebo lev, ale dobrý pastýř dbá na prevenci. Já ji tady vidím ve čtyřech krásných prvcích. Posuďte sami. Za prvé čteme tady o ovčinci, za druhé o dveřích do ovčince, za třetí o ohradě k
kolem ovcí. A za čtvrté, aby toho nebylo málo, tak je tady ještě vrátný, který ovce hlídá. No řekněte sami, dochází vůbec ovečkám, že bez ovčince pořádných pevných dveří, pevné ohradě a pečlivého vrátného by neměli šanci? Kdy ovečce dochází vůbec? A dochází to, že bez těchto prvků by nepřežila? Asi těžko. A tak o to víc, bratři a sestry. Važme si toho, že Bůh dbá na prevenci v době, kdy nás to vůbec nenapadá, že nám hrozí nějaké nebezpečí. Víte, ovečky jako takové to nikdy neřešily. Nejednou to dokonce vnímají jako omezení. Však by rádi vyšli ven, jenom že ona tam je ohrada. Dost často jsem vydával ovečky postávat u vrátek ovčínce a čekat. Tak rádi by šli ven, jenomže dveře byly zavřené. A tak oni tam bečí a domáhají se východu. Jenomže ono to nešlo. A tak jsem si častokrát říkal, když jsem se na ně díval, co si asi o tom svém pastýři myslí. Tak rádi by šli ven a ono to nejde. Nejinak ohrada. Víte, i když vyjdou z ovčince ovečky ven, tak oni nemohou jít kam chtějí, protože jim v cestě stojí ohrada, která jim v tom brání. Ano, dostali se z ovčince, ale nemohou jít ven, protože je tam ten plot. A v tomto případě biblickém, o kterém Pán Ježíš vypráví, tak tam byl ještě vrátný. Vnímejte, ten, kdo je hlídal, kdyby náhodou našli skulinku v plotu a vyšli. Měl jim v tom zabránit. Ale buďme upřímní, i když to ovečky nemají rádi, a tak rádi by si šli po svém. Co by se bývalo stalo, kdyby neměli ovčinec? Co by se stalo s ovečkami, kdyby neměli kde sklonit hlavu? Co by se stalo, i kdyby ovčinec měli, ale neměl pevné dveře? A co by se stalo, kdyby kolem ovčince nebyla ohrada poté, co ráno vyběhnou ven? A co by se stalo, kdyby tam nebyl přes noc, když šel pastýř spát, kdo je ještě hlídal a dohlížel na ně? Víte, žalmista David toto neporceňuje. Když je pastýřem ovcí, to neporceňuje a stejně tak, když píše tento žalm, to oceňuje. Víte, on byl totiž jistě svědkem i toho, jak se zvěř přibližovala i v noci. A možná i nejednou využila špatného oplocení k tomu, aby se dostala dovnitř. Proto ve chvíli, kdy přemýšlí o svém životě a o svém Bohu, tak je mu velmi vděčný za tyto čtyři prvky. Za to, že jeho život Bůh ochránil právě díky tomuto ovčinci. Právě díky těmto dveřím, právě díky této ohradě, ale právě také díky vrátnému, který bděl. Vidí, jak právě ona Boží péče o jeho život byla mimo jiné i v tom, čemu říkal omezení. Ano, Bůh ho chránil i v tom, čemu říkal omezení. Jednoduše pronikl do té hloubky Božího starostlivého srdce a mohl zvolat: udržuješ mě naživu, Pane. Ano, mimo jiné i přes ta omezení díky tomu žijí. Bratře, sestry, milí přátelé, posluchači, je toho tolik, co nám denně usiluje o život. Jak po té tělesné stránce, a jsme toho svědky, stejně tak po té duchovní stránce. Ale my můžeme zvolat: ty, Bože můj, ty jsi garantem mého života. Díky tobě žijí. Díky tobě jsem naživu. Udržuješ mě při životě jako pastýř svoji ovečku. Protože jsi nasadil svůj život a neporcenil si ani prevenci. A tak, bratře a sestro, pojďme zkusit i dnes večer, tak alespoň jak to půjde, pojďme zavzpomínat každý sám na tu úžasnou péči toho našeho dobrého pastýře Ježíše Krista, který též vedle nasazení svého života pamatoval a pamatuje na prevenci. A to i přesto,
že jsme nejednou též v tom jeho pečlivém jednání viděli omezení. A dovolím si říct, že i možná dnes jsme viděli v božím péči omezení. Nejednou jsme možná to omezení z boží strany reptali, stejně jako reptáme na omezení, které učinila vláda. Reptáme na omezení, které Bůh kolem nás oveček udělal. Vidíme častokrát, jak nás Pán ve svém stádu drží uzavřené, jak nás drží ohrazené, jak nás omezuje, jak jsme hlídání. Ale víte, pravda byla taková, že nás Pán tímto ochránil a dnes a denně ochraňuje od různého nebezpečí. Víte, častokrát musím přemýšlet hlavně nad dětmi z našich rodin, křesťanských. Nejednou i oni, a hlavně oni, mají ten pocit, že je rodiče v církvi drží zkrátka. Že je omezují a brzdí v tom, co je venku za ohradou. Že musí do shromáždění, že musí na besídku, že musí na dorost, že musí na mládež a mohli bychom pokračovat. Ostatní děti si dělají, co chtějí a oni ty naše častokrát musí. A oni to někdy takto vidí. Jenomže buďme upřímní a obracím se teď hlavně na vás, mladé. Buďte upřímní. Kde byste byli, kdyby Bůh přes vaše rodiče nepostavil toto omezení? Kde by byla ovečka, kdyby si vyšla bez pastýře, když se jí zamane? O jedné mladé ženě je ve Starém zákoně, jmenovala se Dina, řečeno, že si tak jednoho dne vyšla, aby se podívala na celé té země a vrátila se znásilněná, vrátila se v zuboženém stavu. Od čeho všeho vás i mě Pán Bůh ochránil právě proto, že nás vložil do křesťanských rodin? Jak požehnané je, že v nich můžeme vyrůstat a můžete vyrůstat jako ovečky pod ochranou toho dobrého pastýře. Většinou, i když se mnozí vrací, po té, co si vyrazili, tak se vrací zranění, ubití a duchovně velmi poznamenaní. A jsou taci, kteří se z toho v životě nespamatují. A tak, drazí moji, jak je krásné, když si toho ovčince vážíme. Když jako boží lidi ceníme toho bezpečí z toho plynoucí. Když dokážeme docenit ty pevné dveře, které se jen tak leda s čemu neotevřou. A leda s komu? Je pravda, že na ně nejednou buší různí nepřátelé. Novodobé šelmy, novodobí medvědi a lvy. Víme, že ďábel obchází jak lév a hledá, koho by sežral. Ale jak je krásné, když se ty dveře ovčince neotevřou. Mnozí se snaží proniknout v této době s různým učením. A volají, abychom vystrčili jako v té pohádce alespoň malíček. Jak je ale krásné, když se dál než ke dveřím ovčince nedostanou. A navíc, kdykoliv proniknou přes plot k ovčinci, mají co dočinění s tím, kdo stádo v noci hlídá. Okusí váhu jeho hole. Ale také lásky, s kterou je hlídá. V našem případě, v případě křesťanů, víme, že to je Duch Svatý. Krásný obraz Boha Ducha Svatého, který nás střeží, říká písmo, pro den vykoupení. Ano, v té ohradě, dobrého pastýře. A tak se ptám i dnes večer, budeme Pánu za to děkovat? Budeme za tu péči vděční? Věřte mi, že právě proto jsme naživu tělesně i duchovně. Protože on se postaral o ovčinec, on se postaral v tvém a mém případě o pevné dveře, on se postaral o ohradu kolem ovčince, ale také stejně i o vrátného, který nás hlídá. Chcete důkaz? Já vám ho dám. Lépe řečeno, Pán Ježíš vám ho dá. U Marka 13:33 Pán Ježíš říká, mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům a dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci, a teď poslouchejte, a vrátnému nařídil, aby bděl. A on bdí i dnes večer nad tvým a mým tělesným i duchovním životem. A tak vyplatí se mu za to děkovat.
A nyní pojďme dál k té poslední myšlence, kterou chci vyzvednout. Ovce slyší jeho hlas, volá je jménem. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Bratře a sestry, toto je osobní, jemný a milý přístup pastýře. Jinak to nevidím. Osobní, jemný a milý přístup pastýře. Pastýř přichází každé ráno k ovčinci a oslovuje jej jménem. Každou svou ovečku. Možná si řeknete, co to má co dočinění s tím, že je udržuje při životě. Já vám řeknu co. Pokud něčemu dáte jméno, pak se toho těžko zbavujete. A mám takový příklad. Pokud si pořídíte králíky a dáte jim jména, většinou na talíři neskončí. Já jsem si to vyzkoušel, když naše děti byly malé. Měli jsme zhruba tak asi 20 králíků a dvěma z nich jsem dovolil dětem, aby je pojmenovali. Jedna samička byla krásná, bílá, a tak to byla Eliška. A pak jeden sameček, ten byl celý černý a tak ho náš malý syn pojmenoval Černoušek. A řeknu vám, že dostat je na talíř nebylo vůbec jednoduché. Prostě to bylo něco jako členové rodiny. Byli mezi ostatníma 20, ale byli jiní. Byli to králíci, kteří měli jméno. Víte, ovce, u kterých je tady řeč u Jana 10. kapitole, ty měli jméno. Pán Ježíš říká, já každé své ovečce dávám jméno. A nejenom, že jim dám, víte, což o to dát někomu jméno, ale pamatovat si je. Pán Ježíš říká, já si pamatuju jméno každé své ovečky. A taky byli zvyklí na jeho hlas. Na hlas pastýře. To znamená, že měli krásný úzký vztah. Ještě se divíte, že pastýř za ně byl ochoten položit svůj život? Nedivme se tomu. Bylo to proto, protože byli něco jako členové rodiny. A je jedno, kolik jich bylo. Jednoduše byli blízko pastýřova srdce. Z toho, co David říká o svých ovcích, je krásné, že neváhá za ně nasadit svůj život, protože je má rád. Divil bych se, kdyby též alespoň některé neznali jménem. Ale víte, i kdyby ne, i kdyby pastýř neznal jménem ovce, oni poznají jeho hlas. Víte, to je moc krásná vlastnost oveček. Že si pamatují hlas svého pastýře a že na něj dokáží jasně reagovat. Já si vzpomínám, ve vesnici, kde jsem vyrůstal, bylo několik ovčinců, kde ovce v noci odpočívaly. A když jsem šel kolem a slyšel, jak některé bečí s přáním vyjít ven, tak jsem na to jejich bečení zareagoval. Začal jsem na ně mluvit. Většinou tak, jak na ně mluvili jejich pastýři, které jsem pozoroval. Ale víte, co se stalo? Většinou nastalo ticho. Když jsem na ně promluvil, ovce stichly. Vnímejte, pochopili, že se blíží někdo k ním, ale problém byl v tom, že nepoznali můj hlas a tak na ní nereagovali. To stále měli vidět, jak zareagovali, když přišel ten jejich skutečný pastýř a promluvil na ně. Nejen jakýmsi povelem, který znali, ale hlavně tím hlasem, který měli naposlouchaný. A který byl pro ně domácím. Víte, byla to radost vidět, jak ovečky poznávají svého pastýře. Ano, po hlase. A když zavolal jméno některé, kterou měl pojmenovanou, většinou to byla ta vůdčí ovce ve stádu, tak ona okamžitě k němu přiběhla. Někdy to bylo i dojemné vidět stádo odevzdané svému pastýři, protože poznávalo jeho hlas. A tak myslím, že je zbytečně mluvit nyní o tom, v čem to těmto ovcím pomůže, aby zůstali při životě, když znají pastýřův hlas. Víte, jednoduše v tom, že na zavolání pastýře se vrátí z míst, kde jim může hrozit nebezpečí. Známý hlas byl pro ně zdrojem důvěry a také zdrojem lásky. A teď se v závěru přenesme do té naší duchovní sféry. Co my jako ovečky v přítomnosti pastýře v tomto směru?
David říká, udržuješ mě, pane, naživu. Ano, mimo jiné proto, že znám tvůj hlas a nemusím chodit za každým. Dokonce utíkám jako tvoje ovečka od všeho cizího. Pán Ježíš říká, za cizí moje ovce nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ptejme se, vážíme si toho důvěrného vztahu s pastýřem? Vážíme si té ochrany od cizího učení? Od vlivů cizích, od cizích snah zavést stádo na cestí? Pokud ano, pak děkujeme za to dnes Pánu. Víte, je to obrovská výsada. Vědět, že naše jméno Ježíš Kristus zná, že tvoje jméno Ježíš Kristus zná. A není divu, protože jména těch jeho jsou zapsána v knize života. A nikdy je nevymažu, říká Pán. Je to obrovská výsada Kristovy ovečky. A víte co? Pojďme ještě k jedné vlastnosti pastýře, na kterou ten dobrý pastýř u Jana 10 poukazuje. A to je první linie. Dobrý pastýř, když má své ovečky všechny venku, říká Pán Ježíš, tak kráčí před nimi. Vnímejte, nechá stádo za sebou a postaví se do první linie. První věc, která nás pozastavuje na tom všem, je, že dbá, aby všechny ovečky byly venku dřív, než se postaví před ně. A tak si položíme otázku, není to snad jedno, pokud nějaká ovečka zůstane v ovčínci nebo v ohradě, což pak to není jedno, když jich tam má tolik? Asi ne. To by David nemohl říci, že naživu mě udržuje. Protože on by mohl být tou ovečkou, která by tam zůstala po noci ležet. Jenomže on říká, naživu mě udržuje. To znamená, že dřív, než se postaví před stádo, dbá na to, aby všechny ovečky byly venku. Proč? Protože dbá na to, aby nějaká přes noc neonemocněla a nezůstala tam uvnitř ležet. Stávalo se totiž někdy, že když ráno pastýř otevřel ovčinec a zavolal na ovce a oni z radosti vyšli, některé tam zůstaly ležet. A nereagovali na to, aby vyšli. Ať už z předchozího zranění, z včerejšího dne, anebo kvůli nějaké nemoci, která se dostavila během noci. A s tím bylo zapotřebí něco udělat. A kdo jiný než pastýř? Ten dobrý pastýř. Tomu není jedno, že ovečky některé zůstávají ležet. Proto o Ježíši Kristu čteme, že když už byly všechny venku, tak se šlo na pastvu. Když nebyly, pak nemocné měly přednost. Už víte, proč všechny přežili? Protože pastýř se staral i tu, o tu, která tam zůstala ležet. A hlavně oni. A pak, když byli všichni venku, tak se postavil před ně a oni ho následovali. Kdo si umíte představit větší bezpečí, než když ovečka následuje pastýře? O nic se nestará. Pastýř viděl, kde je tráva, kde je voda i kde je bezpečí. A o tom přesně David ve větě tohoto žalmu mluví, když říká, naživu mě udržuje. Víte, jít po šlépějích pastýře znamenalo jít po šlépějích života. A to platí i v tom duchovním případě dnes, teď a tady, pro každou ovečku Ježíše Krista. A tak se ptejme i v závěru, vážíme si toho? Já jsem přesvědčen, že právě proto jsme při životě. Tělesném i duchovním. Protože Ježíš Kristus vedle toho, že dbá na naše útrapy, tak ještě jde před námi. Šel dnes a chce jít i zítra. A na úplný závěr chci říct, že David 10. kapitolu z Janova evangelia, které jsem četl, neznal. A přesto tak úžasně vystihl péči svého Boha. Bratře a sestro, ty i já ji známe. A tak ať je to na nás vidět. Ať Bůh sklidí slávu a vděčnost za to, jak se o nás úžasně stará. Amen. Nyní se ještě zaposlouchejte do krásné písně. Ty, pane, plníš chválou naše ústa. My bychom to bez tebe nedali. A tak naplň chválou naše ústa za veškeré to dobrodění, které jsi nám dal.

0: Přijměte požehnání z Izajáše 41. kapitoly, verš 10., kde stojí toto. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu ti pomoci a budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Amen.
1: Vyslechli jste si 8. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

On mne probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost.

Mezitím Pavlík doběhl ke katolické faře a když viděl zadní dveře zahrady otevřené, pustil se zahradou. Tudy to bylo blíž a jemu šlo o to, aby to co nejdřív vyřídil. Po širokém chodníku mezi ovocnými stromy se procházel pan farář, hubený, ještě mladý, ale už prošedivělý muž. No, chlapče, už nám neseš ty jahody, zavolal na Pavlíka. Pavlík mu políbil ruku, jak mu přikázal dědeček. Tos nazbíral včera? Ne, teď jsou nazbírané, úplně čerstvé. Já jsem vstával za svítání. No, chlapče, z tebe něco bude. Ty jsi pilný. Zanes to do kuchyně, ať ti dají dobrou snídani. Řekni, že jsem to přikázal. Ale psa nech venku. Ať zase nevyžene mého kocoura až kdo ví kam. No a jak se vedlo Pavlíkovi královsky? Napřed nazbíral snad tolik jahod, potom byl k němu pan farář tak přívětivý a v kuchyni, když všechno vyřídil, dostal takovou snídani, že se najedl na celý den. A ještě mu i domošny nasypali zbytky od včerejší večeře a dali mu kus chleba. Slušně zaplatili za jahody i za hřiby. Počkej, Dunaji, těšil kamaráda, když se vraceli zahradou. Jen co vejdem do lesa, dostaneš snídani. To bys koukal, jakých mám dobrot. Ale už i Dunaj sám čichal k mošně svého malého pána a nelíbilo se mu, že je pan farář zastavil. No, dostal si snídani. Je, dostal a pěkně vám děkuji. A taky ti zaplatili. Ukaž, kolik dali. Pavlík ochotně rozvázal uzlíček, trošku šátku. Není to tak mnoho za takovou trošku jahod. Chlapec se ulekl, mrkl na pána, jestli to myslí vážně, ale nemohl mu z tváře nic vyčíst. Já nevím. Dědeček mi přikázal, abych tolik žádal. Měl jsem i houby. Aha, tak to jsou tedy dědečkovi peníze. Ne, ty jsou moje. On mi je odloží. A chce mi koupit nové papuče a nové boty. Kdybych si mohl tolik nazbírat, chtěl bych i novou kamizolku, jenomže na to by bylo mnoho potřeba. Věru. No podívej se. Abys k ní dřív přišel, dám ti něco do začátku. Pavlíkovi přibylo k jeho měďákům ještě několik nikláků. Když nám vždycky nosíš jahody, tak já ti dám z našeho ovoce. Pavlík dostal ještě dvě hrušky. Když se do jedné zakousl, až se mu v ústech rozplývala, hned si pomyslel, že ta druhá bude pro dědečka. Poděkovala, že už půjde. Ale najednou se vrátil. No a co chceš, chlapče? Zapomněl si tu něco? Ptal se pan farář. Neprosím, ale vy jste farář. I k vám chodí lidé ke zpovědi a je to pravda, že máte moc odpouštět hříchy? Pan farář zavrtěl hlavou nad nečekanou otázkou dítěte. Chtěl by ses mi z něčeho vyspovídat? Já ne. Víte, já jsem to udělal tak, jako ti u toho Jordánu. Vyznal jsem všechno Ježíši a on mi to odpustil. Jenom bych chtěl vidět kvůli těm ostatním. Ježíš by jim taky všechno odpustil, jenom kdyby k němu přišli. Můžete vy jim, pane faráři, odpustit? A máte tu moc? Jestli vám pán Bůh řekl, že jste jeho milovaný syn a že vás mají poslouchat. Farářova ruka spočinula na hlavě chlapce, podíval se mu hluboko do modrých očí, byl velkým přítelem lidu, z kterého vzešel a zvlášť dětí, a říkával, že v lidu je jádro a v dětech budoucnost. Cítil, že tady, v tomhle selsky chudém chlapci, mu vychází vstříc královská duše, královský duch. Víš, dítě, mě to pán Bůh neřekl, ani nemohl říct. Jedině Kristus Ježíš je syn Boží, toho máme poslouchat. Tu moc, kterou měl on, tu já nemám. Já jen smím lidem říct, že jim Bůh odpustí hříchy, když budou konat mnoho dobrého. Tak tedy není pro sprostého člověka farář Bohem, který za něho všechno udělá? To ví, že ne. A kdo pak ti takovou hloupost řekl? Strýček Liška. Ale vy, když budete pána Boha prosit, vám odpustí. Vy jste přeci udělal mnoho dobrého. I snídaní jste přikázal, aby mi dali. A na kamizolu jste mi přidal. Vy jistě pána Boha posloucháte. Už zvoní, Pavlíku, musím jít. Obrátil se najednou farář.
pokývil ještě jednou přívětivě chlapci a už Pavlík i s Dunajem utíkali v horám. Vy jistě Ježíše posloucháte, znělo mužovou myslí i teď, když už v ornátu stál v zákristii. Od mládí touším po tom, co to dítě vyslovilo. Dělám mnoho, ale přeci vím, že tě, Synu Boží, neposlouchám, že moje hříchy odpuštěné nejsou. A taky vím, že ty, které budu dneska zpovídat, nedosáhnou pokoje ani odpuštění. A přeci jako služebník církve tak musím udělat. Odkud vzalo takové dítě jasné pochopení, takovou víru ke Kristu, že on mu to odpustil? V zamýšlení vzal farář do rukou breviář. Kniha se mu otevřela tam, kde v evangeliu Matouše praví anděl Josefovi. Nazveš ho jméno Ježíš. On vysvobodí zajisté svůj lid od hříchů jejich. Farář by málem zapomněl, že církev čeká, tak ho ta slova zaujala. Vysvobození od hříchů, to je vlastně to, po čem všichni toužíme. A Kristus Ježíš to přinesl na svět, ale jak k němu přijít? A zatímco tam v katolickém kostele pan farář Malina se srdcem rozděleným a myšlenkami rozptýlenými jako bez ducha odbýval služby boží, seděl malý Pavlík ve své jeskyni a četl. Hodina za hodinou míjeli, nad horami letěla letní bouřka. Jedna strana osvětlená sluncem a nad druhou se vznášely hromy, křižovaly blesky. Pavlíková sluneční krajina byla jistě zalita sluncem, protože nic nepřekáželo chlapci, aby četl. A tak četl.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Nesení ovoce, David Wilkerson. Existuje část písma, která mě hluboce usvědčuje. Týká se velké a strašné zodpovědnosti, kterou žádný pravý učedník Ježíše Krista nemůže ignorovat. Ježíš řekl: Já jsem ten pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Jestliže kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne a budou sebrány a hozeny na oheň a schoří. Jan 15, 1 až 2 a 6. Čtu znovu a znovu tato mocná Kristova slova a nemohu uniknout jejich usvědčující moci. Jak vážné břemeno spolu se strašným, přímo zlověstným varováním tady náš Pán vyhlašuje. Duch Svatý mi vštěpuje, že je důležité porozumět těmto Ježíšovým slovům. Můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. Křesťanská záležitost nes ovoce není u Boha dobrovolná, nepovinná. Sleduje svůj vinný kmen a všechny naroubované větve s velkou žárlivostí a zájmem. Trpělivě čeká na větve, že ponesou ovoce. Stojí vedle, v ruce má nůž na prořezávání a milujícím pohledem sleduje nejmenší náznak poškození, nákazy nebo nemoci, které by mohlo brzdit růst. Bůh očekává ovoce od každé větve. Bez ovoce je nemožné ctít a oslavovat Boha, nebo být pravým Kristovým učedníkem. Ježíš řekl: V tom bývá oslaven můj Otec, když nesete mnoho ovoce a budete moji učedníci. Jan 15, 8. Nesení ovoce má vždy co dělat s potěšováním Boha, s naplněním našeho poslání v Kristu, s tím, že jsou naše modlitby a žádosti zodpovězené. Ježíš řekl, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám Otec dal, o cokoliv byste ho poprosili v mém jménu. Jan 15, 16. Ovoce nebo oheň. Někomu to může znít drsné, přísné a nemilující, ale pravdou zde je, že buď poneseme ovoce, nebo budeme vhozeni do ohně. Nést ovoce nebo být odřezán z vinného kmene. Nést ovoce nebo být vyhozen ven a zemřít. Učitelé falešné jistoty se mohou snažit uspokojivě vysvětlit pádná varování, která nám tu Ježíš dává. Ale já odmítám změnit jediné slovo, které tu Ježíš jasně vyřkl. Nemůžeš uniknout před Ježíšovým varováním. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává. Někteří by chtěli zjemnit, zmírnit toto přísné sdělení přesvědčováním. Dobře, jestliže budou větve někdy odřezány z vinného kmene, pak k němu ve skutečnosti nebyly připojeny. Předstírali, že jsou v Kristu. Ale Ježíš mluví o větvích ve mně.
byli připojeni ke kmeni, byli spoluúčastníky pravého života, který proudí ve vinném kmeni. Jalové větve bez ovoce nejsou dlouho trpěny. Není jim dovoleno zůstávat ve vinném kmeni, aniž by nesly ovoce. Jsou odřezány ne ďáblem, ale nebeským Otcem. On odřezává, on očišťuje. Ježíš viděl neplodný fík a proklel ho. A když uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy, ať se z tebe navěky už nerodí ovoce. A ten fíkovník hned uschl. Matouš 21:19. Ježíš viděl, co lidské oči nemohly vidět. Rakovinovou nákazu pod listím, nemoc pod kůrou, jak se v něm šíří moc smrti. Neproklel život proudící v tomto stromě, ale smrt, která v něm pracovala. Tohle znamenalo pro Izrael mnohem víc než jen symbolické sdělení. To je varování pro každého křesťana v každém věku církve. Ježíš řekl, že dělal jen to, co viděl, že dělá jeho Otec. A vždy činil jen vůli svého Otce. Otec viděl, že fíkovník nebylo možné pročistit, zachránit, protože nemoc již nabyla vrchu. Jeho větve byly proklety ke smrti uvadnutím, aby skončili v ohni. Tady nám pán opět ukazuje na vážnost nesení ovoce. Ježíš přišel, aby hledal ovoce. Tak je tomu i nyní. Náš pán k nám denně přichází a ptá se, kde je otcovo ovoce? Kde je víc ovoce, které máš nést pro jeho slávu? Když jsem začal poznávat, jak tato záležitost nesení ovoce vede ke střízlivosti, domlouval jsem se s Duchem Svatým. Jestliže je nesení ovoce synonymem pravého učednictví, jestliže nesení ovoce přináší slávu Bohu, a mnoho ovoce dokonce ještě více slávy pro něj? Jestliže být neplodný, bez ovoce má za následek, že na mě vinař vezme nůž? Nenést ovoce může skončit tak, že budu odřezán, vyhozen jako ratolest a ponechán, abych uschnul a duchovně zemřel. Pak chci vědět, co je tím ovocem? Chci učinit všechny změny ve svém životě, které jsou nezbytné k tomu, abych nesl ovoce. Chci odstranit každou překážku. Chci, aby mě Duch Svatý očistil od všech hříchů duchovní sněti, apatie, nákazy. Motivován strachem nebo láskou? Jsem veden strachem? Vložila do mě Ježíšova slova hrůzu? Moje odpověď je, že jsem veden jak hrůzou z Božího slova, tak jeho zaplavující láskou ke mně. Pokud znám své srdce, chci nést mnoho ovoce pro svého nebeského Otce, protože takto je Bůh oslavován a mé srdce ho touží potěšit. Chci vědět, že přináším ovoce, které ode mě chce. Chci mu přinášet radost a potěšení, chci opravdu oslavit Otce. Ale také je ve mně hrůza a strach ze svatého Boha Otce, který se nesmíří s nesouzeným pokrytectvím nebo fraškou.
Někteří si myslí, že strach z Boha není nic víc než zdroj bázně a údivu. Je to mnohem víc než to. Izajáš měl vizi nevyslovitelné boží svatosti. Veřeje chrámových dveří se pohnuly při zvuku jeho majestátního hlasu. Serafínové nemohli ani upřít pohled na jeho hrozivou slávu. Zakryli své oči svými křídly. Přebývání v přítomnosti jeho udivující zázračné svatosti Izajáše přemohlo. Běda mě, teď zahynu. Izajáš 6:3-6. Odnesl si Izajáš z této skutečnosti pouhý pocit bázně? Ne, mnohem víc. Měl v sobě od toho dne strach a hrůzu z jeho spravedlivého a svatého soudu. Izajáš řekl, Hospodina zástupů samého posvěcujte. On budíž bázeň vaše i strach váš. Izajáš 8:13. Izajáš řekl, Slyšte slovo Hospodinovo, kteří se třesete před slovem jeho. Izajáš 66:5. Také pronášel tato Hospodinova slova. I však na toho patřím, kdo jest chudý a zkroušeného ducha a třese se před slovem mým. Izajáš 66:2. Když se v hořícím keři zjevil Bůh Mojžíšovi, Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Skutky 7:32. Hebrejské slovo, které je tu použité, znamená třást se strašně. Jákob měl sen, ve kterém byl žebřík dosahující nebe a boží andělé po něm vystupovali a sestupovali. Nad tím vším viděl Hospodina a slyšel, jak říká veliká zaslíbení. Když se probudil, byla jeho první slova. Vpravdě Hospodin jest na místě tomto a já jsem nevěděl. Byl přemožen strachem a řekl, jak hrozné jest místo toto. Nic jiného, jedině dům boží. A tu jest brána nebeská. Genesis 28:10-17. Daniel byl muž modlitby, znal Boha intimně. Byla mu zjevena nebeská tajemství. Byl to člověk, který obrátil tvář svou ku Pánu Bohu, hleda jeho modlitbou a pokornými prosbami v postu, v žíni a popele. Daniel 9:3. Poslechni si jeho popis Boha. I modlil jsem se k Hospodinu Bohu svému a vyznávaje se, řekl jsem, prosím, pane Bože veliký a strašný. Daniel 9:4. Anglický překlad. David řekl, Hospodin kraluje, úžasněte se národy, třeste se, oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, neboť svaté jest. Žalm 99:1-3. Zdůraznil jsem hrůzu a strach z Boha a třesení se před jeho slovem, protože právě tohle mizí v poslední době z církve. Když se budeme třást před jeho slovem, když se budeme skutečně obávat jeho spravedlivého soudu, když uvěříme, že Ježíš mínil právě to, co řekl, nemůžeme pustit z mysli záležitost nesení ovoce. Tato generace příliš často chápe Boha jako nějaký druh schovývavého dětinského dědečka. Jehož jediný důvod existence je chovat je jako v bavlnce, hýčkat je
a žehnatým. Vidí ho jako toho, kdo přihmouří oko nad hříchem, kdo neočekává nic víc než jejich nejlepší snahu a přehlíží jisté hříchy a co bylo, to bylo. Neexistuje takový Bůh. Bůh je milující a milosrdný, laskavý a soucitný, ale on je také svatý. Navštěvuje nepravost se soudem a jestliže jeho slovo říká, že je vinařem s nožem, který pročišťuje a odřezává, raději tomu věřme. Jaké ovoce musí větve nést? Odpověď je ve Filipenským. Abyste byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. 1.11. Tady nám Pavel pomáhá objasnit pasáž z Jana. Bůh se dívá na spravedlnost v jeho lidech. Svatost je ovocem, které oslavuje Otce. Jak odlišné od našeho pojetí hojnosti ovoce. Byli jsme vedeni, abychom věřili, že ovocem je úspěch, výsledky, více obrácených, větší církve, stále vzrůstající finance a nekonečná prosperita. Skutečné nesení ovoce má spíš co dělat s tím, čím jsme se setkali, než prostě to, co děláme. Bible jasně ukazuje, že mnozí budou mít velké výsledky, budou úspěšně vyhánět démony, uzdravovat nemocné, budou činit velké věci v jeho jménu. Ale jestliže v jejich srdci vládne hřích a pýcha, Bůh je vidí jako neplodné, bez ovoce. Nesu ovoce, když neexistuje nic, co by bránilo proudění Kristova života ve mně. Tohle zamýšlel Ježíš, když řekl: Vy jste již čistí kvůli slovu, které jsem k vám mluvil. Jan 15:3. Říká: Jelikož si věřil mému slovu, třásl se před ním, nechal ho, aby zjevilo každý skrytý hřích, vynášelo na světlo každou temnou věc, dovolil si Božímu slovu, aby tě očistilo, překážky jsou všechny pryč. Proto nebudu mít doma televizor. Ne proto, že je jeho odstranění chválihodné. Ne proto, že mě jeho absence učiní svatějším. Ale proto, že je překážkou životu, který proudí z Krista, z vinného kmene. Je nákazou, semínkem rakoviny, která by mohla přinést duchovní smrt a způsobit, že neponesu ovoce. To je také důvod, proč jsem odmítl holdovat pití, divadlu, chození na diskotéky nebo do klubů, nebo činění čehokoliv, co je z ducha tohoto světa. Je to proto, že všechny tyhle věci brání duchovnímu růstu, přinášejí smrt, jsou nebezpečné, protože by mě mohly připravit o schopnost nést spravedlivé ovoce. Někdo řekne, s touhle vší abstinencí a tím vším oddělením neskoušíte učinit sám sebe spravedlivým? Není všechna spravedlnost z Krista? Není veškeré naše snažení jako špinavé hadry? Nač se tak fanaticky moc všeho vzdávat? Proč jednoduše nedůvěřovat Bohu? Vložit svou víru do Kristovy spravedlnosti a být v něm svobodný? To je pravda. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.
neboť beze mne nemůžete dělat nic. Jan 15, 4 a 5. Pravda o zůstávání v Kristu. Existuje množství pastýřů, kteří lžou svým ovcím o tom, co to znamená zůstávat v Kristu. Miliony jdou do pekla a přitom věří, že jsou v Kristu a zůstávají vírou. Je tak málo mluvení o ovoci. Tudíž je mnoho věřících přesvědčeno, že jsou-li jednou ve vinném kmeni, jsou vždycky ve vinném kmeni. Věří, že bez ohledu na to, jak zanesená a nakažená větev je, Kristův život skrze ně stále proudí a že nesou vzácné ovoce k oslavě Boha. To je nemožné. Poslouchej ho. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15, 10. Ježíš věrně zachovával každé přikázání svého otce. A on to nazývá zůstáváním. On to váže na poslušnost. Je úžasné, jak si dnes křesťané myslí, že mohou šťourat a vybírat si, která Kristova přikázání budou poslouchat. Když se jim nelíbí, co je přikázáno, prostě to ignorují nebo si to uspokojivě vysvětlí svou neposlušností. Já to tak nevidím. Nevěřím, že to je takto. Jestliže přijde Duch Svatý na pastora a ten přinese Boží volání ke svatosti, oddělení, sebezapření a farníkům se to nelíbí, zbalí si své peněženky, své členské karty a jdou si koupit pastora, který bude zdůrazňovat jistoty, pozitiva. Proto se dnes přes náboženství valí hrozná nákaza apatie, lhostejnosti. Jak je možné pro větev v něm, že nezůstává? Ježíš řekl, jestliže někdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne. A budou sebrány a hozeny na oheň a schoří. Jan 15, 6. Může být něco jasnějšího? Zůstávání zahrnuje odpočinek a zodpovědnost. Je možné být v něm, být naroubován na vinný kmen a nezůstávat, nemít proud života, jímž bychom nesli ovoce. Zůstávání má co činit s absolutní poslušností, Kristovým přikázáním. Protože každá větev má svobodnou vůli, má v sobě životní sílu. Větev není pasivní, musí z vinného kmene vytáhnout život. Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, Jan 15:7. Z toho vyplývá, že slovo je otcův nůž prořezávání. Jak může nějaká větev nést ovoce, jestliže ignoruje, nezná, opomíjí Hospodinovo slovo? Vidíme, jak po celé Pánově vinici vyrůstá ovoce sucha. Ďábelská hudba, cizoložství, smilstvo, holdování alkoholu, drogy, protože proces prořezávání u mnoha skončil. Boží slovo je jeho nůž, dvousečný meč. Většina křesťanů dnes nečte, nezná ani neplánuje číst Boží slovo. Tráví hodiny a hodiny sezením a upíjením usazenin špíny z televize, ale nemají čas ani touhu, aby byli vystaveni a prozkoumáni Božím slovem.
Je nemožné nést ovoce spravedlnosti bez Božího slova, které v tobě zůstává. Zanedbávání slova způsobuje neplodnost, přináší hrozné vysychání Božího lidu. Zůstávající křesťan je ten, který miluje a bojí se Boha, kdo se hrozí jeho spravedlivého soudu, kdo hladoví po slovu a třese se před mocí jeho usvědčení. Je to ten, kdo se těší z toho, že má Boží slovo, které odřezává všechny překážky, kdo se modlí, aby opravdový život a podobnost Krista v něm stále vzrůstala. A kdo víc a víc dorůstá, dospívá v poslušnosti a lásce. Strašlivé důsledky odřezání z vinného kmene. Každá větev nese další menší větvičky, další výhonky. A výhonky naopak nesou semínka stále se rozrůstajících větví. Například manželé a manželky jsou jednou větví, protože je psáno, dva budou jako jeden. Co se děje mně, ovlivňuje duchovně moji manželku, mé čtyři děti, jejich kamarády, moje vnoučata. Jsem větev, která nese břemeno, a jestliže ve mně není žádná překážka, život může plynout neomezeně ke každé větvičce, každému malému vyrážejícímu výhonku. Život produkuje život. Kdybych zanedbával Boží slovo, kdybych neposlouchal Pána ve svém každodenním chození, vyschl bych, začal bych vadnout, přešel bych ze stádie prořezávání do stavu odřezání. Moje duchovní odcizení od Boha může šířit smrt skrze všechny mé rodinné větve. Smrt produkuje smrt. Duchovní rozklad a nemoc ve mně se může šířit jako rakovina skrze duchovní životy všech, kdo jsou napojeni na mě. Je tragické, že ta samá věc se děje denně všude kolem nás. Služebník prochází krizí středního věku a obrací se kromě své manželky o pomoc k někomu jinému. Dopustí se cizoložství a uteče s jinou ženou. Zničí úctu a respekt, který k němu jeho milující manželka měla. Přichytí se jí hořkost a stane se duchovně chladnou a k Bohu lhostejnou. Dvě děti, pro které byl věřící tatínek tím nejzbožnějším člověkem na světě, se nyní v zoufalství obracejí k bezbožným přátelům. Duchovní smrt v taťkovi rozšířila svou zlou moc skrze celou rodinu. Shromáždění ho vylučuje a přistupuje ke stažení své duchovní stráže. Začínají pochybovat o slovu, jsou nedůvěřiví, podezírají další služebníky a nepřijímají teď zbožné výtky a domluvy. Nejenže byl služebník odřezán od proudu Kristova života ve vinném kmeni, přerušil také ten proud života, který kdysi tak volně plynul ke všem, kdo na něj byli napojeni. Nyní je služebníkem smrti, je neplodný a jeho život již nepřináší chválu a slávu Otci. Kamkoliv se obrátí, tam je smrt a rozklad. Může činit pokání a být obnoven, ale nemůže navrátit zpět všechny ty další malé větve, které zničil. Matka sedí před svou modlou televizí, popíjí po hodinách démonické splašky. Její děti a její manžel ji nikdy nevidí, že by četla Boží slovo,
Nikdy ji neslyšeli, že by vzlikala nebo se modlila, nebo že by se v domě projevilo svědectví, že je služebnicí pána. Stává se tak vyprahlou, žije ve světě fantazie. Neustále ztrácí svou náladu a hádá se. Tajně touží opustit své manželství a uniknout veškeré zodpovědnosti. Duchovně vysychá. Vinař jí musí odříznout a předat jí modlářství. Není tu žádné ovoce, jen pustá neplodnost. Žádná podoba Krista. Ničí svůj dům, protože je služebnicí smrti. Nemá v sobě žádný proud božského života. Ucpala. Zanesla každou alej svého života. Je pro ní nemožné, aby nesla ovoce. Její děti se stávají stejné jako ona, duchovně mrtvé. Její manžel z ní nemůže táhnout žádnou duchovní sílu, vadne ve vinném kmeni a musí být odřezána. Stále ještě může činit pokání a být obnovena, ale nemůže stáhnout ducha smrti, který rozšířila po celém svém domě. Jednoho dne může vzlikat nad těmi ztracenými dušemi, může vzlikat nad svým špatným příkladem z minulosti, ale nemůže odčinit všechnu způsobenou škodu. Každý křesťan, který opravdu miluje Pána, se musí zastavit a nechat toto slovo hluboko proniknout do svého vědomí. Čím více ovoce svatosti se v nás ukazuje, čím více Kristovy plnosti je v nás zjevené, čím víc myslíme nebesky, tím více Kristova života se dotkne každého, s kým jsme spojeni. Kdysi jsem viděl celý les nemocných, opálených, červy zamořených stromů. Ale tu a tam, uprostřed vší smrti, jsem viděl zelený zdravý strom, co některé z nich udrželo zelené, ačkoliv všechno kolem uvadalo. Bylo to hojné doplňování života. Život přemohl smrt. Každý červ, který útočil na listy, byl odpuzen mocí života. V zelených stromech nebylo nic smrtelného. Nebylo tu místo pro nemoc, která by se přichytila. Chci být stejný, zelený, plný jeho života. Chci nést ovoce, kanál života pro každého v mém okruhu služby a vlivu. Slovo říká, a vaše ovoce, aby zůstalo. To znamená, že můžeš stále přinášet úrodu. Zůstaneš v proudu Kristova života, beze všech překážek. To také znamená, že všichni, kdo jsou s tebou, budou stále růst v Kristu.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 8. části série vyučování 23. žalmu.
0: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. A do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Modleme se. Otče nebeský, jsme tu sejti ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. A v tomto jménu jsme si přečetli toto slovo. Prosím tě, aby si právě pro toto jméno Ježíš, v němž jediném je spása, nám požehnal tohle slovo. Dej, Pane, všechno to, co nám skrze to dnešní slovo chceš říct, aby bylo na tvoji slávu a také k požehnání každého jednoho z nás. Děkuju za to, že i tímto způsobem můžeme být u tvého slova a že i tímto způsobem se přibližuješ ke každému z nás. Vyprošujeme si, jak jinak, Pane, než tvoje požehnání, protože tě tak moc potřebujeme. Nech tvé jméno je navěky požehnáno. Amen. A nyní se zaposlouchejme do nám všem známé mládežnické písně s názvem Raduje se všechen Boží lid, je navěky požehnáno. Amen. A nyní se zaposlouchejme do nám všem známé mládežnické písně s názvem Raduje se všechen Boží lid.

naživu mě udržuje, neboli duši mou občerstvuje. Tak to je místo, kam jsme se v tomto 20. žalmu posunuli dnes večer a také zároveň i téma této dnešní biblické hodiny. Hned na samotném začátku, bratři a sestry, přátelé, drazí posluchači, chci sobě i vám připomenout, že tato slova pronáší David z pozice ovečky. Ovečky, která je pod vedením a ochranou toho dobrého pastýře. A David, jak vidíte, si to neváhá přiznat, že jeho život, co by ovce, stojí a padá s jeho pastýřem. Žel, v dnešní době je spousta takzvaných křesťanů, kteří se nechtějí stotožnit s ovečkami. Jenomže, přátelé drazí, co jiného z nás je, pokud nejsme ve stádu svého pána ovcemi? Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stává z křesťanů, z božích dětí, pokud nezůstanou ve stádu toho dobrého pastýře právě ovečkami? Tak či tak zůstávají pouze dvě možnosti. Buď se křesťan pasuje ve stádu na samotného pastýře a že to není nic cizího v Kristově stádu. Ano, i v dnešní době někteří křesťané se častokrát staví do role pastýřů, takže pasou sami sebe. To znamená, že odmítají poslouchat častokrát písmo, určují si, co budou dělat, co nebudou dělat, určují si sami, co je hřích, co není hřích. Určují si, kam se půjdou pást, kam ne, a také zda vůbec potřebují pastvu, anebo už ne. A jistě víme, že je to jedna z velmi nebezpečných situací v životě člověka. A nebo pak zbývá ta druhá možnost, a sice, že se z oveček ve stádu Ježíše Krista stanou vlci. I to je v církvi Kristově žel známo. To znamená, že ten, který by měl jít tiše za pastýřem svým pánem Ježíšem Kristem, za svým spasitelem, tak častokrát se stává, že jde proti stádu a samozřejmě i proti samotnému pastýři pánu Ježíši Kristu. Ale všimněte si, že David, autor tohoto žalmu, nemá vůbec problém se stotožnit s ovečkou a z toho, co tady čteme, je vidět, že on se v tom stádu má velmi dobře.

Autor tohoto žalmu se nebojí přičíst veškerou autoritu svému pastýři, svému Bohu. A to je autorita, v níž nechybí každodenní péče o ovečky, každodenní starost o jeho život, nebo jak jinak pochopit slova udržuje mě naživu. Jinými slovy, bez toho mého dobrého pastýře bych už tu vůbec nebyl. Bez něho můj život by byl minulost. A vezmeme-li v potaz život ovečky na jedné straně a status pastýře na straně druhé, pak mu musíme dát za pravdu. Vždyť co by si ovečka počala, drazí moji, kdyby neměla pastýře? Zkuste o tom alespoň dnes večer trochu přemýšlet. Co by si ovečka počala, kdyby neměla pastýře? Stejně tak, co by si křesťan počal hlavně v této době, kdyby neměl pastýře? Vidíme kolem sebe spoustu lidí, která neví, co a jak, kam se dát. A Pán Ježíš prohlásil o svém lidu, že vidí rozptýlené jako ovce bez pastýře. Když se díváte na dnešní svět, tak se vám to tak jeví, jako kdyby lidé byli ovečkami bez pastýře. Ale já věřím, že my křesťané si o to víc i dnes večer uvědomíme, co by z nás bylo a co by s námi bylo, kdybychom neměli tohoto dobrého pastýře. Pastýř, který i dnes je naším pánem a naším spasitelem, naším ochráncem a vším, co potřebujeme. Pojďme, bratři a sestry, přátelé, milí posluchači, pojďme si to společně dnes večer představit v této biblické na příkladě Pána Ježíše Krista, toho dobrého pastýře, který o tomto soužití ovečka a pastýř prohlásil u Jana 10. kapitoly velmi krásná slova. Myslím si, že právě tam najdeme to nej, co si David uvědomoval ve chvíli, kdy přemýšlel o roli tohoto dobrého pastýře v oblasti svého života. Dovolte mi ta krásná slova přečíst. Janovo evangelium, pokud máte po ruce Bibli, doporučuji si to nalistovat. Jan 10. kapitola, budu číst od 1. verše po verš 5. Stojí tam tato slova. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovci. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. A 11. verš. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Pojďme, drazí moji, začít od toho posledního zjištění. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Tak tedy zaprvé, pastýř, ten dobrý pastýř, neváhá svůj život předřadit před život své ovečky. Už chápete hloubku Davidových slov na adresu svého pána? A věřte mi, on věděl, co dělá. Uvedu příklad. 1. Samuelova, 17. kapitola, verš 33. Tam nachází tento text mládenečka Davida před králem Saulem na bojišti, kde jim vyhrožuje Goliáš a David se rozhodne, že se s ním utká. Saul však ho nechce pustit. Tak si vyslechněte ten rozhovor tak, jak proběhl. Saul Davidovi odvětil. Cituji. Nemůžeš jít proti tomu pelištějci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí. Když přišel lev, nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jí s tlamy.
Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Co tomu říkáte, drazí moji? Všimněte si, že David neříká, že přišel na jeho ovečky pes, dokonce ani ne vlk, ale samotný lev a samotný medvěd. To znamená, že tam šlo o život. Nejenom o život ovcí, pro které si lev s medvědem šli, ale tam šlo o život samotného Davida. Proč? Protože on se postavil mezi ovečku a mezi tuto šelmu. Nekřičel na ně pouze z dálky. Dokonce nečteme ani, že by na ně házel kameny nebo klacky. Ale jak sám říká, když se proti mně postavil jak lev, tak medvěd, já jsem ho chytil za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil a vyrval jsem mu ovečku z tlamy. Jen si zkuste toto představit. David byl svědkem toho, jak v určitou chvíli lev a medvěd se postavil proti němu, když ho dohnal v touze vysvobodit ovci. Nemyslím, že se to šelmám líbilo. Zvíře vždycky vyhodnotí v pastýři nepřítele, a tak si umím představit, jak se lev a medvěd určitou chvíli zastaví a postaví se proti pastýři. V tomto případě proti Davidovi. Pastýř však nasadí svůj život. Nic víc, nic míň. Všimněte si, on si neříká, ale copak jedna ovce. No tak, ať si odnese. Ne, ne. On si neříká, přece se nenechám sežrat místo ní. Ne, toto dobrý pastýř neříká. On jej život bral natolik vážně, že nasadil svůj život, aby ji ubránil. A to tak, že svou ruku se dotkl tlamy samotného lva a medvěda a vyrval jí z tlamy. Podívejte, jak je to tady úžasné. David neříká nic o tom, že by lva chytil za ocas. Ale to, co říká, je, že ho chytil za dolní čelist. Vnímejte, za čelist plnou zubu, ostrých zubů. Jenže víte, ona tam byla i horní čelist, která nejednou určitě sevřila Davidovu ruku a tekla krev. Jenomže z toho, co David říká, je vidět, že byl tím dobrým pastýřem. A nebylo to jednou, nýbrž opakovaně, říká písmo. Zvěř se vracela, ale pastýř si s nimi věděl rady a neunavně s nimi bojuje dál. Jinak by život oveček byl minulosti. Už chápete, bratři, sestry, drazí přátelé, váhu těch dnešních slov z 23. žalmu naživu mě pastýř udržuje? Zvláště, když si představíte tuto dobu, ve které žijeme, vybavujete si váhu těchto slov naživu mě dobrý pastýř udržuje? A nyní, když píše tento žalm David a přemýšlí o svém pánu, tak si vybavuje právě tuto scénu a vidí, jak Bůh, Hospodin, pro něho dělá to též. Ale v porovnání s lvem a medvědem se Bůh postavil proti silnějšímu nepříteli. Víte, David vidí, jak ho pán Bůh udržuje naživu tím, že ho ďáblovi vytahuje přímo z chřtánu, ne lvu a medvědovi. Proto to uvědomění a proto ta vděčnost. Proto to uznání. Ano, pane, ty jsi ten dobrý pastýř, kterému já vděčím za život. Jinak bych tu nebyl, pane. Jinak bych tu nebyl. A tak, drazí moji, otázka, která zůstává pro každého z nás, z dnešních věřících, zní, uvědomujeme si to? Jsme si vědomi i dnes večer, co pro nás udělal a dělá ten dobrý pastýř? Vždyť my máme černě na bílém, že tak učinil. Ano, tvůj a můj dobrý pastýř tak učinil.
A to ne někde tam na pastvinách, ne někde pouze tam v práci a ve škole, kde se pohyboval v tomhle týdnu, ale Kristus tak učinil na kříži a dal svoji krev. Vímejte, postavil se mezi mě a mého úhlavního nepřítele. Postavil se mezi tebe a tvého úhlavního nepřítele. Uvědomujeme si to do hloubky dnes večer? Uděláme si ten čas jako David, abychom to viděli a následně, abychom ho za to chválili? Moc bych si to přál. Zaslouží si to. A nyní se přeneseme dál v tom textu z Jana 10, kde stojí psáno, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Víte, drazí moji, nejednou se při čtení tohoto textu automaticky přeneseme k onomu lupiči, který leze přes plot a uniká nám to všechno, díky čemu nás ten pastýř, dobrý pastýř, udržuje při životě. Všimli jste si toho, co to je? Je to prevence. A tak za druhé vám chci říct, že dobrý pastýř dbá na prevenci svých oveček. Nečeká až na to, až je medvěd bude někde honit nebo lev, ale dobrý pastýř dbá na prevenci. Já ji tady vidím ve čtyřech krásných prvcích. Posuďte sami. Za prvé čteme tady o ovčinci, za druhé o dveřích do ovčince, za třetí o ohradě kolem ovcí a za čtvrté, aby toho nebylo málo, tak je tady ještě vrátný, který ovce hlídá. No řekněte sami, dochází vůbec ovečkám, že bez ovčince, pořádných pevných dveří, pevné ohradě a pečlivého vrátného by neměli šanci? Kdy ovečce dochází vůbec? A dochází to, že bez těchto prvků by nepřežila? Asi těžko. A tak o to víc, bratři a sestry. Važme si toho, že Bůh dbá na prevenci v době, kdy nás to vůbec nenapadá, že nám hrozí nějaké nebezpečí. Víte, ovečky jako takové to nikdy neřešily. Nejednou to dokonce vnímají jako omezení. Však by rádi vyšli ven, jenom že ona tam je ohrada. Dost často jsem vydával ovečky postávat u vrátek ovčince a čekat. Tak rádi by šli ven, jenom že dveře byly zavřené. A tak oni tam bečí a domáhají se východu. Jenomže ono to nešlo. A tak jsem si častokrát říkal, když jsem se na ně díval, co si asi o tom svém pastýři myslí. Tak rádi by šli ven a ono to nejde. Nejinak ohrada. Víte, i když vyjdou z ovčince ovečky ven, tak oni nemohou jít kam chtějí, protože jim v cestě stojí ohrada, která jim v tom brání. Ano, dostali se z ovčince, ale nemohou jít ven, protože je tam ten plot. A v tomto případě biblickém, o kterém Pán Ježíš vypráví, tak tam byl ještě vrátný. Vnímejte, ten, kdo je hlídal, kdyby náhodou našli skulinku v plotu a vyšli. Měl jim v tom zabránit. Ale buďme upřímní, i když to ovečky nemají rádi, a tak rádi by si šli po svém. Co by se bývalo stalo, kdyby neměli ovčinec? Co by se stalo s ovečkami, kdyby neměli kde sklonit hlavu? Co by se stalo, i kdyby ovčinec měli, ale neměl pevné dveře? A co by se stalo, kdyby kolem ovčince nebyla ohrada poté, co ráno vyběhnou ven? A co by se stalo, kdyby tam nebyl přes noc, když šel pastýř spát, kdo je ještě hlídal a dohlížel na ně? Víte, žalmista David toto neporceňuje. Když je pastýřem ovcí, to neporceňuje a stejně tak, když píše tento žalm, to oceňuje. Víte, on byl totiž jistě svědkem i toho, jak se zvěř přibližovala i v noci. A možná i nejednou využila špatného oplocení k tomu, aby se dostala dovnitř. Proto ve chvíli, kdy přemýšlí o svém životě a o svém Bohu, tak je mu velmi vděčný za tyto čtyři prvky. Za to, že jeho život Bůh ochránil právě díky tomuto ovčinci. Právě díky těmto dveřím, právě díky této ohradě,
ale práve také díky vrátnému, ktorý bděl. Vidí, jak práve ona Boží péče o jeho život byla mimo iné i v tom, čemu říkal omezení. Ano, Bůh ho chránil i v tom, čemu říkal omezení. Jednoduše pronikl do té hloubky Božího starostlivého srdce a mohl zvolat, udržuješ mě naživu, Pane. Ano, mimo jiné i přes ta omezení díky tomu žijí. Další sestry, milí přátelé, posluchači, je toho tolik, co nám denně usiluje o život. Jak po té tělesné stránce, a jsme toho svědky, stejně tak po té duchovní stránce. Ale my můžeme zvolat, ty Bože můj, ty jsi garantem mého života. Díky tobě žijí, díky tobě jsem naživu. Udržuješ mě při životě jako pastýř svoji ovečku. Protože jsi nasadil svůj život a nepodcenil si ani prevenci. A tak, bratře a sestro, pojďme zkusit i dnes večer, tak alespoň jak to půjde, pojďme zavzpomínat každý sám na tu úžasnou péči toho našeho dobrého pastýře Ježíše Krista, který též vedle nasazení svého života pamatoval a pamatuje na prevenci. A to i přesto, že jsme nejednou též v tom jeho pečlivém jednání viděli omezení. A dovolím si říct, že i možná dnes jsme viděli v Božím péči omezení. Nejednou jsme možná to omezení z Boží strany reptali, stejně jako reptáme na omezení, které učinila vláda. Reptáme na omezení, které Bůh kolem nás oveček udělal. Vidíme častokrát, jak nás Pán ve svém stádu drží uzavřené, jak nás drží ohrazené, jak nás omezuje, jak jsme hlídáni. Ale víte, pravda byla taková, že nás Pán tímto ochránil a dnes a denně ochraňuje od různého nebezpečí. Víte, častokrát musím přemýšlet hlavně nad dětmi z našich rodin, křesťanských. Nejednou i oni, a hlavně oni mají ten pocit, že je rodiče v církvi drží zkrátka. Že je omezují a brzdí v tom, co je venku za ohradou. Že musí do zhromáždění, že musí na besídku, že musí na dorost, že musí na mládež a mohli bychom pokračovat. Ostatní děti si dělají, co chtějí a oni ty naše častokrát musí. A oni to někdy takto vidí. Jenomže buďme upřímní a obracím se teď hlavně na vás, mladé. Buďte upřímní. Kde byste byli, kdyby Bůh přes vaše rodiče nepostavil toto omezení? Kde by byla ovečka, kdyby si vyšla bez pastýře, když se jí zamane? O jedné mladé ženě je ve Starém zákoně, jmenovala se Dina, řečeno, že si tak jednoho dne vyšla, aby se podívala na celé té země a vrátila se znásilněná, vrátila se v zuboženém stavu. Od čeho všeho vás i mě Pán Bůh ochránil právě proto, že nás vložil do křesťanských rodin. Jak požehnané je, že v nich můžeme vyrůstat a můžete vyrůstat jako ovečky pod ochranou toho dobrého pastýře. Většinou, i když se mnozí vrací, poté, co si vyrazili, tak se vrací zranění, ubití a duchovně velmi poznamenaní. A jsou taci, kteří se z toho v životě nespamatují. A tak, drazí moji, jak je krásné, když si toho ovčince vážíme. Když jako Boží lidi ceníme toho bezpečí z toho plynoucí. Když dokážeme docenit ty pevné dveře, které se jen tak leda s čemu neotevřou. A leda s komu? Je pravda, že na ně nejednou buší různí nepřátelé. Novodobé šelmy, novodobí medvědi a lvy. Víme, že ďábel obchází jak lév a hledá, koho by sežral. Ale jak je krásné, když se ty dveře ovčince neotevřou. Mnozí se snaží proniknout v této době s různým učením. A volají, abychom vystrčili jako v té pohádce alespoň malíček.
Jak je ale krásné, když se dál než ke dveřím ovčince nedostanou. A navíc, kdykoliv proniknou přes plot k ovčinci, mají co dočinění s tím, kdo stádo v noci hlídá. Okusí váhu jeho hole. Ale také lásky, s kterou je hlídá. V našem případě, v případě křesťanů, víme, že to je Duch Svatý. Krásný obraz Boha Ducha Svatého, který nás střeží, říká písmo, pro den vykoupení. Ano, v té ohradě, dobrého pastýře. A tak se ptám i dnes večer, budeme pánu za to děkovat? Budeme za tu péči vděční? Věřte mi, že právě proto jsme naživu tělesně i duchovně. Protože on se postaral o ovčinec, on se postaral v tvém a mém případě o pevné dveře, on se postaral o ohradu kolem ovčince, ale také stejně i o vrátného, který nás hlídá. Chcete důkaz? Já vám ho dám. Lépe řečeno, pán Ježíš vám ho dá. U Marka 13:33 pán Ježíš říká, mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům a dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci, a teď poslouchejte, a vrátnému nařídil, aby bděl. A on bdí i dnes večer nad tvým a mým tělesným i duchovním životem. A tak vyplatí se mu za to děkovat. A nyní pojďme dál k té poslední myšlence, kterou chci vyzvednout. Ovce slyší jeho hlas, volá je jménem. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Bratře a sestry, toto je osobní, jemný a milý přístup pastýře. Jinak to nevidím. Osobní, jemný a milý přístup pastýře. Pastýř přichází každé ráno k ovčinci a oslovuje jej jménem. Každou svoji ovečku. Možná si řeknete, co to má co dočinění s tím, že je udržuje při životě. Já vám řeknu co. Pokud něčemu dáte jméno, pak se toho těžko zbavujete. A mám takový příklad. Pokud si pořídíte králíky a dáte jim jména, většinou na talíři neskončí. Já jsem si to vyzkoušel, když naše děti byly malé. Měli jsme zhruba tak asi 20 králíků a dvěma z nich jsem dovolil dětem, aby je pojmenovali. Jedna samička byla krásná, bílá, a tak to byla Eliška. A pak jeden sameček, ten byl celý černý, a tak ho náš malý syn pojmenoval Černoušek. A řeknu vám, že dostat je na talíř nebylo vůbec jednoduché. Prostě to bylo něco jako členové rodiny. Byli mezi ostatníma 20, ale byli jiní. Byli to králíci, kteří měli jméno. Víte, ovce, u kterých je tady řeč u Jana 10. kapitole, ty měli jméno. Pán Ježíš říká, já každé své ovečce dávám jméno. A nejenom, že jim dám, víte, což o to dát někomu jméno, ale pamatovat si je. Pán Ježíš říká, já si pamatuju jméno každé své ovečky. A taky byli zvyklí na jeho hlas. Na hlas pastýře. To znamená, že měli krásný úzký vztah. Ještě se divíte, že pastýř za ně byl ochoten položit svůj život? Nedivme se tomu. Bylo to proto, protože byli něco jako členové rodiny. A je jedno, kolik jich bylo. Jednoduše byli blízko pastýřova srdce. Z toho, co David říká o svých ovcích, je krásné, že neváhá za ně nasadit svůj život, protože je má rád. Divil bych se, kdyby též alespoň některé neznal jménem. Ale víte, i kdyby ne, i kdyby pastýř neznal jménem ovce, oni poznají jeho hlas. Víte, to je moc krásná vlastnost oveček. Že si pamatují hlas svého pastýře a že na něj dokáží jasně reagovat. Já si vzpomínám, ve vesnici, kde jsem vyrůstal, bylo několik ovčinců, kde ovce v noci odpočívaly. A když jsem šel kolem a slyšel, jak některé bečí s přáním vyjít ven, tak jsem na to jejich bečení zareagoval. Začal jsem na ně mluvit. Většinou tak, jak na ně mluvili jejich pastýři, které jsem pozoroval. Ale víte, co se stalo? Většinou nastalo ticho. Když jsem na ně promluvil, ovce stichly.
Nímejte, pochopili, že se blíží někdo k ním, ale problém byl v tom, že nepoznali můj hlas a tak na ní nereagovali. To stále měli vidět, jak zareagovali, když přišel ten jejich skutečný pastýř a promluvil na ně. Nejen jakýmsi povelem, který znali, ale hlavně tím hlasem, který měli naposlouchaný. A který byl pro ně domácím. Víte, byla to radost vidět, jak ovečky poznávají svého pastýře. Ano, po hlase. A když zavolal jméno některé, kterou měl pojmenovanou, většinou to byla ta vůdčí ovce ve stádu, tak ona okamžitě k němu přiběhla. Někdy to bylo i dojemné vidět stádo odevzdané svému pastýři, protože poznávalo jeho hlas. A tak myslím, že je zbytečně mluvit nyní o tom, v čem to těmto ovcím pomůže, aby zůstali při životě, když znají pastýřů hlas. Víte, jednoduše v tom, že na zavolání pastýře se vrátí z míst, kde jim může hrozit nebezpečí. Známý hlas byl pro ně zdrojem důvěry a také zdrojem lásky. A teď se v závěru přenesme do té naší duchovní sféry. Co my jako ovečky v přítomnosti pastýře v tomto směru? David říká, udržuješ mě, pane, naživu. Ano, mimo jiné proto, že znám tvůj hlas a nemusím chodit za každým. Dokonce utíkám jako tvoje ovečka od všeho cizího. Pán Ježíš říká, za cizí moje ovce nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Ptejme se, vážíme si toho důvěrného vztahu s pastýřem? Vážíme si té ochrany od cizího učení? Od vlivů cizích, od cizích snah zavést stádo na cestí? Pokud ano, pak děkujeme za to dnes Pánu. Víte, je to obrovská výsada. Vědět, že naše jméno Ježíš Kristus zná, že tvoje jméno Ježíš Kristus zná. A není divu, protože jména těch jeho jsou zapsána v knize života. A nikdy je nevymažu, říká Pán. Je to obrovská výsada Kristovy ovečky. A víte co? Pojďme ještě k jedné vlastnosti pastýře, na kterou ten dobrý pastýř u Jana 10 poukazuje. A to je první linie. Dobrý pastýř, když má své ovečky všechny venku, říká Pán Ježíš, tak kráčí před nimi. Vnímejte, nechá stádo za sebou a postaví se do první linie. První věc, která nás pozastavuje na tom všem, je, že dbá, aby všechny ovečky byly venku dřív, než se postaví před ně. A tak si položme otázku, není to snad jedno, pokud nějaká ovečka zůstane v ovčínci nebo v ohradě, což pak to není jedno, když jich tam má tolik? Asi ne. To by David nemohl říci, že naživu mě udržuje. Protože on by mohl být tou ovečkou, která by tam zůstala po noci ležet. Jenomže on říká, naživu mě udržuje. To znamená, že dřív, než se postaví před stádo, dbá na to, aby všechny ovečky byly venku. Proč? Protože dbá na to, aby nějaká přes noc neonemocněla a nezůstala tam uvnitř ležet. Stávalo se totiž někdy, že když ráno pastýř otevřel ovčinec a zavolal na ovce a oni z radosti vyšli, některé tam zůstaly ležet. A nereagovali na to, aby vyšli. Ať už z předchozího zranění, z včerejšího dne, anebo kvůli nějaké nemoci, která se dostavila během noci. A s tím bylo zapotřebí něco udělat. A kdo jiný než pastýř? Ten dobrý pastýř. Tomu není jedno, že ovečky některé zůstávají ležet. Proto o Ježíši Kristu čteme, že když už byli všechny venku, tak se šlo na pastvu. Když nebyli, pak nemocné měli přednost. Už víte, proč všechny přežili? Protože pastýř se staral i tu, o tu, která tam zůstala ležet. A hlavně oni. A pak, když byli všechny venku, tak se postavil před ně a oni ho následovali. Kdo si umíte představit větší bezpečí, než když ovečka následuje pastýře? O nic se nestará. Pastýř viděl, kde je tráva, kde je voda i kde je bezpečí. A o tom přesně David ve větě tohoto žalmu mluví, když říká,
naživu mne udržuje. Víte, íť po šlepých pastíře znamenalo íť po šlepých života. A to platí i v tom duchovním případě dnes, teď a tady, pro každou ovečku Ježíše Krista. A tak se ptejme i v závěru, vážíme si toho? Já jsem přesvědčen, že právě proto jsme při životě. Tělesném i duchovním. Protože Ježíš Kristus vedle toho, že dbá na naše útrapy, tak ještě jde před námi. Šel dnes a chce jít i zítra. A na úplný závěr chci říct, že David 10. kapitolu z Janova evangelia, které jsem četl, neznal. A přesto tak úžasně vystihl péči svého Boha. Bratře a sestro, ty i já ji známe. A tak ať je to na nás vidět. Ať Bůh sklidí slávu a vděčnost za to, jak se o nás úžasně stará. Amen. Nyní se ještě zaposlouchejte do krásné písně. Ty, Pane, plníš chválou naše ústa. My bychom to bez tebe nedali. A tak naplň chválou naše ústa za veškeré to dobrodění, které jsi nám dal.

0: Přijměte požehnání z Izajáše 41. kapitoly, verš 10., kde stojí toto. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, budu ti pomoci a budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Amen.
1: Vyslechli jste si 8. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

dní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní až k tobě do nebe. Tahle píseň ať zní, je to má píseň poslední. Tahle píseň ať zní, ta je jenom pro tebe.

11. žalm. Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi,